Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

Letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička ze jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak

Klínej. A o, jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

To byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba letní.

Zuzka Mimrová a Bujabéza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Bujabézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.

a že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

0: tak co jsme chtěli? No hrát normálně,
1: no hrát
0: ne?
1: Normálně, jasně.
0: Chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
2: U chaty v údolí byl typůvový vandrák si na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepoví, ko

Ještě si zpívám písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat s těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi,

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Řekl jsem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to bola písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No koše mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: No, tak co provádí?
0: Něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Tak já navážu místa, kde to máte v létě rád.
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou kromě Říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To no. Létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc, já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takový chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Jo, odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam je takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Ford, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben. Musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle majovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci. A to, no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá Tomájovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka, Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl genius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě genius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a tam chodili takové hezké holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože, ještě jednou, s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Takové škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový
3: hodně
7: vystoupení.
3: Textu. No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím.

0: tím se hotovo.
1: Dobře, kam s vaším hlasem?
0: Děkuji, chtěla bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
1: A my vás.
0: A prosím, zatočte svým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bčko.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, mlestivá paní.
2: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko.
1: Ano.
2: A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
3: Vy to máte hezky nastudované.
1: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
4: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
5: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
4: No, trošku schudnu. Po vašem.
6: No. Já jsem byl na materské.
4: Já myslím, že půjde ještě prvé. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
5: Ano, ano, ano.
4: No, to mě ne šokovalo, já.
5: A i mě.
4: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
5: Tak to neviem, ale snažil som sa, keď už ma osud doviedol k tomu, že som tú rolu mal hrať a sám som bol, ako som už povedal, najviac prekvapený, tak som sa snažil postupovať tak, ako som počul, že majú postupovať veľkí dramatickí umelci podľa Stanislavského metódy. Vtedy sa vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, ktorý hral nejakú postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
4: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
5: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
4: prakticky.
5: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ale to je asi všetko.
6: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
4: Áno, yeti. Snežný muž.
5: Áno, snežný muž.
4: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prehraješ Stalina.
6: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
5: Ale vyšiel mu z toho strašný dobrák.
6: No, no, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensku. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, Takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
4: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanú na kubilku.
6: Šenidená gamačoba. A čajdze ešte.
5: To pripomína trochu tu.
4: To nemecký čajdze.
6: Aj to.
5: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
6: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
4: No, a čo zmienili?
5: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad pokmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
7: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: co?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam.
1: Čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus. Takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl jo. Několikrát.
1: A jak je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Uh-huh. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravím.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, zdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžebce, mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšetme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
8: ano,
3: humoriáda.
8: Ano, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
8: Nashledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejska mám. Ne, pejska nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježiši Mária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly jam to nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystra, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine Man.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, Ačko. Naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si Ačko.
1: Dobře, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, hele, měli jsme z Milníka, jo, jedu. Nic, dobrý. Jenom pane řidiči, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: dělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám mělníku v hospodě.
8: Já jsem
7: si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu před to... 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte co, já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září bude premiéra.
1: Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to teprve zkouším dva dny, takže...
1: No to ještě není... léto nekončí.
7: No já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: No, loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do žáka ideje.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu cenu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V kraji přibude míst takzvaným eurozámkem pro zdravotně postižené. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem pod 400 miliardami korun. Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Na Vysočině přibude 14 nových eurozámků. Počet míst s možným využitím pro zdravotně postižené a rodiče s malými dětmi se tak v regionu zvýší na 111. Eurozámky zajišťují snadný a důstojný přístup k veřejným toaletám, výtahům a plošinám. Euroklíč lze získat v krajských pracovištích Národní rady osob se zdravotním postižením a Centra pro zdravotně postižené.
3: Do konce letošního roku přibydou eurozámky v Jihlavské nemocnici, na autobusových nádražích v Humpolci a v Kamenici nad Lipou, na městském nádraží v Jihlavě, v obchodním domě v Havlíčkově Brodě, na čerpacích stanicích ve Velkém Mezříčí a několik jich bude i v budově Jihlavského magistrátu. Každé z míst bude řádně označené. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by se podle něho měl pohybovat výrazně pod 400 miliardami korun.
4: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
5: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
4: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
6: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
4: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
7: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalová Slavia podepsala smlouvu s egyptským mládežnickým reprezentantem Ibrahimem Nagavím. 17-letý pravý křídelník začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. Dosud hrál v egyptské lize. Pražané oznámili, že s nimi uzavřel kontrakt do června 2030.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a Libici nad Doubravou teď mají 11 stupňů, v Dukovanech 16. Očekáváme jasno a nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pátá hodina, čtvrtá minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. V polovině pracovního týdne je středa, je 29. července. Svátek má Marta, což je jméno aramejského původu a znamená paní domu, hospodyně, přeneseně pečlivá. Tak vám, dámy, přejeme hezký páteční, teda sváteční den ve středu 29. července. V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda, to praví dnešní pranostika. Kulaté 80. narozeniny pak slaví televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Oslavu určitě chystá i herečka a moderátorka Dana Mrávková. Ta dnes oslaví 55.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom nejodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získal stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.

0: 5. hodina, 18. minuta. Počasí. Je středa, je 29. července, na Vysočině dnes čekáme jasno s teplotami mezi 29 až 32 stupni Celsia a přidá se slabý proměnlivý během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Máme tady středu 29. červenec. Do Česka se opět vrací tropické teploty. Lékaři proto znovu apelují na prevenci, a to zejména u seniorů a dětí. Jaký dopad na lidský organismus horké počasí má, jak se projevuje? Nejenom o tom bude po 8. hodině v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina hovořit praktický lékař z Nové Říše Oldřich Nosek.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, ano. Tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Messenger, tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: Jsme rádi, že jste s námi s Českým rozhlasem Vysočina. Je tady středa 29. červenec. Před námi jsou krátké zprávy s Romírem Kulhánkem. Po nich Richard Miller zaspívá Štěstí je krásná věc a Václav Neckář Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti, ale tisíce zaměstnanců o to nepožádali. Přicházejí tak o tisíce korun ročně. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese, ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Nová vyhlídka vzniká na zřícenině hradu Štamberk nedaleko Mrákotína u Telče. Lidem bude dostupná od letošního podzimu. Doplní tak opravený roh paláce. V dalších letech plánují obce sdružené do mikroregionu Telčsko také zbudování povalové lávky přes rašeliniště na velkopařezitém rybníku. V Jižní Karolíně se dnes naposledy rozloučí se senátorem Lindsey Grahamem, který náhle zemřel 11. července. Ve státě, který Graham v kongresu zastupoval přes 30 let, bude senátor také pohřbený. Norský běžec Jakob Ingebrigtsen bude na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu startovat v závodě na 5000 metrů. Dvojnásobný olympijský vítěz se v únoru podrobil operaci achillovy šlachy a od té doby nezávodil. A ještě předpověď počasí. Očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V kraji se teď jezdí bez nehod, volně průjezdná je i dálnice D1 na Vysočině. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hodiny na Českém rozhlasu Vysočina ukazují 6:02.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.
0: Zpívá Richard Miller.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Za 4 minuty bude 6:15. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jste slyšeli rozhovor s personálním koučem Milanem Žatečkou. Ten si pod slovem úspěch představí především soulad mezi pracovním a rodinným životem. V minulosti to ale vnímal úplně jinak. Vyprávěl o tom Hele Dvořákové.
1: Vy se netajíte tím, že jste kdysi šel za kariérou, penězi a taky uznáním. Jak tehdy vůbec vypadal ten váš běžný život?
2: Kariéristicky, výkonově, bylo to opravdu tak, mě velmi naplňovalo stávat ve 4-5 hodin, připravovat si materiály, v 6 hodin vyjíždět přes půl republiky na jednání, který začíná v 8, jezdit na meetingy, které byly třeba 3denní a mimo Českou republiku a řešit tenhle styl života, neustále nějaké výzvy, jednání, vedení týmu, to prostě pro mě bylo to žrádlo, který mě naplňovalo tak.
1: Kdy se vůbec začalo ukazovat, že to všechno vám vlastně nestačí?
2: Tak ty impulzy, ty, které šly ode mě ke mně někde z hlouby, tak ty jsem velmi vytrvale ignoroval, takže teďka ani nedokážu říct, kolik jich bylo nebo jak byly silné. Pár momentů umím chytit v těch vzpomínkách, kdy jsem si už říkal, že něco se děje, ale přece to nemůže popřít to, co dělám. Ty silné impulzy samozřejmě přicházely z okolí, primárně rodina, nejvíc samozřejmě manželka a i ta rodina kolem.
1: Takže co byla ta první facka, která vám řekla, hele Milane, a dost?
2: První facka byla první operace, 2-3 dny před 4 dnem, kdy z ničeho nic jsem byl na sále a musel jsem jít okamžitě, a to jsem si moc dobře uvědomoval, že je tím stresem a že je tím, jak žiju, respektive tím, jakým nasazení a v jakým výkonu jedu.
0: Řekl v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina personální kouč Milan Žatečka. Co všechno u nás prozrazuje digitální stopa? Uvědomujeme si, že ji často vytváříme i svým dětem dávno předtím, než si sami založí první účet na sociálních sítích. O tom si dnes po 11. hodině v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina budeme povídat s kapitánem Martinem Hronem z krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

0: Mají naše makovičky rádi rozhledny? Zeptáme se jich už za chvíli.
1: Počasí.
0: Máme 6:03. Dnes na Vysočině čekáme jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 29 až 32 stupni Celsia. Tak si užívejme léta.
1: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Makovičky.
1: Co je to rozhledna?
2: Když někam nevidíte, kde třeba je nějaký město, tak na to prostě vyjdete schodama a to je hodně velká budova, takže uvidíte hodně daleko.
3: Viděli jsme úplně celý městečko.
4: Z té rozhledny můžeš vidět hodně daleko, takže třeba uvidíš to, co jsi na zemi neviděl.
2: My jsme byli v Anglii a tam byla rozhledna, ale byla zamčena.
5: Taková velká věž a tam je někde nahoře takový balkon.

0: sebe.
1: Léto na Dalešické přehradě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
2: Přejeme vám pohodové ráno, hladíte Český rozhlas Vysočina, vysíláme zprávy. 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Podnikatelé v Jihlavě můžou ušetřit až 20% za nájem v městských prostorách. Česko a Slovensko dojednává podmínky zásahu zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Očekáváme jasnost s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Navýšení slev na dlouhodobý pronájem nebytových prostor připravuje vedení Jihlavy. Chce tím podpořit setrvání malých podniků v centru. Věrnostní sleva se bude odvíjet od uplynulé doby nájmu až do maximální výše 20%, jak vysvětluje lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
3: My nabízíme věrnostní slevy, to znamená, když někdo v našem objektu je déle jak 10 let, tak dostává slevu 10%, 15%, tak dostává 15%. Ale protože i v rámci MPR máme nebytové prostory, kde si uvědomujeme, že chceme, aby některé ty provozy tam zůstaly, tak jsme nabídli i další věrnostní slevu, to znamená, kdo tam je déle jak 20 let, tak dostane slevu vlastně už 20% z toho nájemného.
2: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
4: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
2: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux. Spálili už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
5: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
6: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondy Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
2: Českým závodníkům se na motocyklových závodech v Belgii dařilo. Na přírodním okruhu vyhrál v kategorii supersportu první jízdu 46-letý obhájce titulu Marek Červený. V té druhé zase dominoval o 22 let mladší Matěj Vít.
1: Počasí.
2: V Třebíči a Počátkách teď mají 12 stupňů, v Přibyslavi 11. Očekáváme jasno a nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Silnice 348 v Polné v Tyršově ulici je kvůli stavebním pracím uzavřená. Řidiči tak musí po vyznačené objízdné trase. Uzavírka skončí 31. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tak to byly zprávy s Jeromírem Kulhánkem, zprávy na Primě čte Roman Šebrle. Jakému sportu se chtěl věnovat po olympijském vítězství a konci jeho sportovní kariéry? Dozvíte se to v dnešním pořadu Alexa Host. Malou ochutnávku nabídneme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: byl Karel Zik v 6 hodin a 12 minut na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Dnes po 13. hodině budeme samozřejmě vysílat pořad Alexa host, ale hostem Alex Minářové bude moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v 10 boji z roku 2004, Roman Šebrle. Dozvíte se i to, jestli tušil, že ho jeho další profesní kroky povedou do televizního světa.
2: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
3: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
2: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
3: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
2: dostal jsem tuhletu, jenom tuhletu jsem dostal.
0: Celý rozhovor s Romanem Šebrlem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině na Českém rozhlasu Vysočina, tedy v čase, kdy vysíláme program Alex a host.

0: Při nedělní mši v kostele svatého Ignáce v Jihlavě teď možná bude více lidí pozorovat dění kolem. Restaurátoři tam totiž opravují stropní výmalby a malovaný oltář. Jak to v barokní památce vypadá a dokdy budou opravy trvat, to vám už za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina ve své reportáži prozradí Magdalena Machová.
1: Počasí.
0: Středa na Vysočině bude jasná s teplotami mezi 29 až 32 stupni Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To byl Marek Ztracený, Zastav mě, 9 minut před 6:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Interiér kostela svatého Ignáce v Jihlavě zaplnilo lešení. Restaurátoři tam dočistili malovaný iluzivní oltář. Teď pracují na odkrytí a opravě historických stropních fresek. Práce za téměř 45 milionů korun potrvají zhruba 3 roky.
1: Vstupujeme do kostela svatého Ignáce. V kněžišti je teď asi 20 metrů vysoké lešení, na kterém se pohybují restaurátoři. Jeden z nich, Erik Fábry, teď čistí malovaný oltář.
2: Vlastně jemně, aby člověk prostě neodebral i tu barvu. Postup se skládal z odtupovávání jak nějakých zákalů, tak nějakých přemaleb. Nejdřív za pomocí destilované vody, následně změkčovadla a na konci se to stříklo ještě octovou vodou, která to měla jako celý zneutralizovat.
1: Změny v barevnosti fresek poznají návštěvníci na první pohled, říká technička biskupství brněnského Jitka Klementová.
3: Vlastně to, co tady vypadá velmi šedé, až skoro až černé, tak vlastně se dostáváme do takové lehonce, světlonce, šedé barvy.
2: Jak že to
3: nejsou,
2: vyčistilo?
3: Jako řeknu, černoušci, ale ano, budou ano. To tělové barvy.
1: Při restaurátorských pracích na stropě kostela odborníci podle Erika Fábryho pravděpodobně objevili i skryté malby.
2: Tak jsem objevil nejdřív asi 3 linky, koukám aha. No, tak jsem začal škrábat vejš a tam jako je to, ten stav jako není úplně ideální, bude otázka, jestli bude jako, budeme tak schopni z toho něco vyčíst, ale přijde mi, že tam zase jako nejspíš hlava andělíčka.
1: Kromě oprav výmaleb kostela má farnost v plánu vyměnit i stará okna.
3: A tím, že tady máme takhle postavené to vysoké lešení a protože ta horní okna zasahují i do těch fresek, i do té klenby a výmalby, tak se vlastně budou vyměňovat i ta horní okna, aby tam právě se zajistilo, že tam nebude kondenzovat voda, že to nebude zase skapávat a že už se nebude muset zasahovat už do té restaurované výmalby.
1: Práce na interiéru kostela potrvají až do roku 2029. Památka bude ale po celou dobu návštěvníkům přístupná. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Léto v Jihlavě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: To byla legendární skupina Smoky. Čekají nás krátké zprávy. Připravil je pro vás Jaromír Kulhánek. Přejeme hezkou středu.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Někteří chtějí do novely zakotvit i automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Jihlavský dětský fotbalový klub Mongagua začal přijímat i nejmenší hráče od 5 let. Tým pracuje jako 20 sesterských celků v Česku, hlavně s romskými chlapci z problémových sídlišť. Sportem jim chce dát smysl a působit do budoucna jako prevence proti drogám. Na první letní náborový trénink přišlo včera 6 nováčků. Hasiči včera zasahovali u požáru památkově chráněné vily Marta v Písku. Podle jejich mluvčí Moniky Kocinové se podařilo požár uhasit ještě večer. Přes noc pak na místě už jen hlídali, aby oheň nesplál znovu. Ve 20. letech minulého století nechal vilu postavit bankéř Jaroslav Šimek a pojmenovali po své ženě. Írán v noci na dnešek vypálil ze základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat, informoval o tom americké oblastní velitelství. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání, většinou ale působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů. A přidáme předpověď počasí, očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě pokračuje další etapou oprava silnice 602, tentokrát v Brněnské ulici. Řidiči proto musí po vyznačených objízdných trasách. Uzavírka skončí 15. srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6. hodina, téměř 33. minuta. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli vypravíme do kina, protože do kin se vrací ten, kdo se houpe nad New Yorkem, leze po zdech a střílí pavučiny. Spider-Man.

0: 6.9 s námi byla na Českém rozhlasu Vysočina paní Hana Zagorová. Pavouci sice nepatří mezi nejoblíbenější tvory, ale pavoučího muže milují od 60. let čtenáři komiksů po celém světě. Není divu, že Spider-Man ovládl i televizní obrazovky a kina. Na plátna se oblíbený superhrdina vrací po 5 letech. Po 4. se hlavní role zhostí britský herec Tom Holland.
1: Peter Parker, obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spider-mana pro vydavatelství Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně 3 herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po 5 letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z Brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
2: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man Paralelní světy a Napříč paralelními světy. Trilogie se zakončí příští rok. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: Je minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteorolog Petr Mojmír Martan, omlouvám se, hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Petr, my se přijde až po vás. Tak Mojmíre, jaká bude středa v kraji Vysočina? Povídejte.
2: Tak středa bude ve znamení jasné, přechodně polojasné oblohy, většinou bude ale oblačnost průsvitná, teploty dnes vystoupí na 29 až 32 stupňů a foukat bude nejprve slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
0: Dá se říct, že léto je v plném proudu?
2: Určitě ano, bude to pokračovat i v dalších dnech, teploty budou ještě stoupat, zítra čekáme jasno, přes den může se vyskytovat nějaká kupovitá oblačnost a s malou pravděpodobností se může v těch odpoledních a večerních hodinách vytvořit několik izolovaných přeháněk, teploty ráno 20 až 17, v údolích lokálně až 15, no a odpolední teploty 33 až 36 stupňů.
0: Tak toto vidí meteorolog Mojmír Martan, moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Edo, řekni fór.
1: Maminka jde se svou hyperaktivní dcerou k psycholožce. Dcerka začne běhat po čekárně a pokřikovat na čekající lidi. Maminka tichým hlasem povídá: Kamilo, buď v klídku. Kamilo, buď v klídku. Psycholožka říká mamince: No to je úžasné, jak takhle klidně dokážete Kamilu napomenout. Z Kamily tak jistě vyroste určitě přátelský a milující šťastný člověk. Kamila jsem já. Já jsem Kamila. Ten spratek se jmenuje Žofie.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě budou kandidovat všechny subjekty současného zastupitelstva. Nová metoda českých vědců by mohla usnadnit odhalování parazitů v koupacích vodách. Fotbalisté Hradce Králové se připravují na čtvrteční odvetu v předkole Evropské ligy. Očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Posledních 7 dní, včetně dneška, mají politické strany a hnutí na to, aby podali kandidátní listiny pro letošní komunální volby. V Jihlavě se bude o hlasy voličů ucházet všech 5 subjektů, které v posledních 4 letech zasedaly v městském zastupitelstvu.
2: Post primátora bude chtít na společné kandidátce ODS, Lidovců a TOP 09 obhájit Petr Ryška. Stejnou jedničku jako před 4 lety nasadí i koaliční hnutí ANO, povede je Radek Popelka. Stejné lídry mají i Piráti a Fórum Karolínu Koubovou a také SPD Petra Paula. Změnu naopak ohlásil STAN, který do čela postavil Petra Kabátka. V Jihlavě jako jediném městě na Vysočině budou letos kandidovat motoristé. Lídrem bude Kamil Vlček. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo dlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
3: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
0: Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sanae Takaichiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7 stupňů zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve čtvrtek odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z prvního zápasu v Norsku si přivezli výhru 1-0, kterou budou chtít využít k postupu. Východočechům by podle útočníka Van Birena mohl pomoci i nový hybridní trávník.
4: Určitě je to nic jinak. Jsem byl jako překvapen, jak dobrý to bylo, protože tak to možná nevypadá. Když jsme byli na rozvíčka, cítili jsme jako, to bylo jako dobrý zjistě, takže pro náš rá bude to lepší jak minulý sezon.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 10 stupňů, v Telči 15. Očekáváme jasno a nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnice 348 v Polné v Tyršově ulici je kvůli stavebním pracím uzavřená. Řidiči tak musí po vyznačené objízdné trase. Uzavírka skončí 31. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sedmá hodina, 16:04, tak do toho poránu pěkně kopneme, co vy na to. Jeden chce bránit, druhý útočit, jeden přišel v dresu Barcelony, druhý v Realu Madrid. Jihlavský tým malých fotbalistů Moncagua nabíral nové hráče i mezi těmi nejmenšími. Zakladatelé doufají, že fotbal bude fungovat i jako protidrogová prevence. Vypravíme se za nimi po 16:15.

0: To byl Jiří Korn ve středu 29. července na Českém rozhlasu Vysočina. Už v sobotu startuje 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Zahajovací operní gala koncert se samozřejmě uskuteční v sobotu v kostele svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Z toho dalšího programu je opravdu z čeho vybírat. Můžete se těšit třeba na koncert keterového virtuóze Lubomíra Brabce na zámku ve Valči 7. srpna. 8. srpna pak opět v Jaroměřicích v kostele svatého Markéty vystoupí Slováček. Ostatně k podrobnému programu se dostaneme v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina po 8. hodině, kdy se o festivalu Petra Dvorského rozpovídá Jakub Pustina. Teď je ale středa, 29. červenec. Pojďme se podívat na události v letech minulých s Petrem Junumanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 29. července. Svátek má paní domu. Ano, Marta, tady je Petr Jungmann, pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy se konala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
3: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
4: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana o rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
5: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
6: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadlo nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
7: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný.

0: 7 hodina 18. minuta. Přejeme vám pohodové ráno, užíváme si léta. Tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty na Vysočině dnes budou skvostné, naměříme 29 až 32 stupňů Celsia, obloha bude jasná. Co víc si přát? Snad už jenom si nachystat plavky a opalovací krémy a hurá k vodě.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v Náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Sebastián, záchranný bod v 7.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Jihlavský tým malých fotbalistů Mongagua začíná druhý rok své existence. Trenéři i většina hráčů jsou Romové. Tým má dát klukům z problematických sídlišť náplň času a nové kamarády. Navíc na prvním tréninku po více než měsíční pauze nabírali i nováčky. A to už od 5 let.
1: Dobrý den, tady je Mongagua Jihlava.
2: Sebastián, přezdívaný Punťa. Čeká, za chvíli se sám vyběhne mezi kužely. Teď jste měli přes léto trochu pauzu, chyběl ti fotbal?
1: Ten chodil každý den na fotbal.
2: S klukama, jo, si zakopal?
1: Sám.
3: Pojď, Punťa.
4: Chodím jako s nima často, akorát jako furt jsem práci, že jo, tohle, takže není tolik toho času s nima furt chodit, takže jsem obvykle i na dvoře a takhle hrajem pořád, kopeme si spolu a myslím si, že jsou šikovní jako kluci.
2: Martin přivedl svého syna a švagra, oba ale patří do té kategorie těch úplně nejmladších kluků.
4: No, mám tak malýho švagra právě.
5: Ondro, Daník, jako my hrajeme fotbal a baví nám to.
2: Co tě baví víc, dávat góly nebo bránit?
5: Dává goly. Bránit.
2: Prozradím, vy máte jeden dres Barcelony, druhý dres Realu, takže to bude docela jako...
5: Rival.
3: Mezi sebou, chovat se slušně.
6: Čau, krásný.
3: A i venku. Jasný?
5: A poslouchat.
3: 2, 4, 5, 6 dětí nových.
2: Trenéra Miroslava Gunnara těší příchod nováčků, hlavně těch úplně nejmladších.
7: My máme to otevřené i pro všechny. Romy, Češi, Japonci, pro všechny to máme otevřené, Ukrajinci.
3: Koukejte se, jo? Posune a tyči. Jasný? A střílej, jo, nevane, stíni to. Střela dobrá, ale než vystřelíš, hráč ti vezme balón.
2: Už tak s klukama se hraný tady?
1: Ano,
5: jo,
1: jsme hodně.
5: Ano.
1: Se těším na zápas.
5: Tady jsme od 12.
1: Do Prahy.
2: Těší se Roman.
8: To je ta Barca.
2: Víne. Mongagua týmu jsou v celém Česku 2 desítky. První vznikl v Ústí nad Labem. Zakladatel Lukáš Pulko doufá, že se podaří kluky zabavit, ve fotbalu jim dát smysl. A může tak být třeba prevencí před setkání s drogami v pozdějším věku. Z Jihlavy Daniel Zach, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na Českém rozhlasu Vysočina, je tady středa 29. červenec. Po krátkých zprávách s Jaromírem Kulhánkem tady bude skupina Olympic a Želva. Půl osmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti ale tisíce zaměstnanců o to nepožádali. Přicházejí tak o tisíce korun ročně. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě. Mimo vyhrazená místa. Nová vyhlídka vzniká na zřícenině hradu Štamberg nedaleko Mrákotína u Telče. Lidem bude dostupná od letošního podzimu. Doplní tak opravený roh paláce. V dalších letech plánují obce sdružené do mikroregionu Telčsko také zbudování povalové lávky přes rašeliniště na velkopařezitém rybníku. V Jižní Karolíně se dnes naposledy rozloučí se senátorem Lindseym Grahamem, který náhle zemřel 11. července. Ve státě, který Graham v kongresu zastupoval přes 30 let, bude senátor také pohřbený. Norský běžec Jakob Ingebrigtsen bude na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu startovat v závodě na 5000 metrů. Dvojnásobný olympijský vítěz se v únoru podrobil operaci achillovy šlachy a od té doby nezávodil. A ještě předpověď počasí. Očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Jihlavě pokračuje další etapou oprava silnice 602, tentokrát v Brněnské ulici. Řidiči proto musí po vyznačených objízdných trasách. Uzavírka skončí 15. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Možná, že právě teď 7:58 snídáte, ale já se zeptám takto, jak dlouho byste vydrželi bez jídla? Zamyslete se nad tím, za chvíli se tomu budeme věnovat.

0: Michal Tučný, boty z kůže toulavých psů v 7.38 na Českém rozhlasu Vysočina. Před chvílí jsem se ptal na to, jak dlouho byste vydrželi bez jídla, jak dlouho se vůbec dá přežít bez jídla. Na to teď v rubrice Co v učebnicích nebylo odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 7 hodina 42. minuta, za chvíli se v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina makovičky podívají na svět pěkně z výšky, vylezou totiž na rozhlednu.
1: Počasí.
0: Dnes ve středu čekáme na Vysočině jasno s teplotami mezi 29 až 32 stupni Celsia. Je před námi horký letní den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina.

0: Tanec v čase, to byla Ilona Čáková na Českém rozhlasu Vysočina. Když jsme u toho času, je 7.47, tak pokud máte někde být v 8 hodin, máte co dělat. Vabidaně kradu za Loch Lomond nebo Jana Chládková, Když jsem tvá. Takové budou české písničky do 8 hodiny. Teď už jsou s námi ale Makovičky a Makovičky, no, nejsou tak úplně na zemi, už jsou ve výšce, na rozhledně.
1: Makovičky. Co je to rozhledna?
2: Když někam nevidíte, kde třeba je nějaký město, tak na to prostě vyjdete schodama a to je hodně velká budova, takže uvidíte hodně daleko.
3: Viděli jsme úplně celý městečko.
4: Z té rozhledny můžeš vidět hodně daleko, takže třeba uvidíš to, co jsi na zemi neviděl.
2: My jsme byli v Anglii a tam byla rozhledna, ale byla zamčena.
5: Taková velká věž a tam je někde nahoře takový balkon.
6: Někdy tam můžou být i výtahy a motá se to dokola, ty schody.
7: Byli jsme s Bobiskou na houpy, u té zmívou. A nesli jsme rozhlednu, tak jsme se podívali, kde je babiský dům, tak jsme tam sly.
1: Neviděli jste světýlko a perníkovou chalupku?
8: Jo!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tady je Český rozhlas Vysočina, jsme v polovině pracovního týdne. Je středa, 29. července. Po zprávách tady bude Michal David a Disco příběh a taky Věra Špinarová, Bílá java 250.
4: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: V Jihlavském kostele svatého Ignáce pokračují restaurátorské práce. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Ukrajinský prezident Zelenský projednal společnou výrobu zbraní s americkou zbrojovkou Lockheed Martin. Očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Restaurátoři pokračují v obnově kostela svatého Ignáce na Masarykově náměstí v Jihlavě. Postupně čistí a restaurují výmalby na iluzivním oltáři i na stropě památky. Farnost plánuje rekonstrukci interiéru až do roku 2029. Kromě obnovy nástěnných maleb chystá i další opravy, jak vysvětluje technička biskupství brněnského Jitka Klementová.
6: Tím, že tady máme takhle postavené to vysoké lešení, tak se vlastně budou vyměňovat i ta horní okna, kterých je 10. A pokud bychom pak opravovali i empory, tak tam už je ten přístup mnohem jednodušší, protože tam je to vlastně okno dostupné z podlahy jako takové, anebo tady z malého lešení.
5: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU ČSL a nezávislých.
7: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá váno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
5: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal ve Spojených státech s vedením zbrojovky Lockheed Martin. Rozhovory se týkaly nejen dalších dodávek zbraní Ukrajině, ale také jejich společné nebo licenční výroby.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že s vedením společnosti Lockheed Martin projednal společnou výrobu a výměnu zkušeností v oblasti technologií. Ukrajina má podle Zelenského co nabídnout těm, kteří jí pomáhají chránit životy. Americký a ukrajinský tým už hledají řešení, jak nejrychleji přejít ke společné výrobě, uvedl Zelenský a upřesnil, že spolupráce se týká především systémů protivzdušné obrany Patriot. Lockheed Martin kromě toho vyrábí také zbraňové systémy Atacams, HIMARS a stíhačky F-16, které Ukrajina používá. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
5: Tenista Jakub Menšík uspěl v prvním kole turnaje ve Washingtonu a porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším osmifinále si zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi.
2: Počasí.
5: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově teď mají 13 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 16. Očekáváme jasno, nejvyšší teploty od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: zpozorněte v pražském směru dálnice D1 mezi 113. a 111. kilometrem u Jihlavy. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pojďme si seřídit hodinky, máme 4 minuty po 8. hodině, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Před námi slibovaný disco příběh od Michala Davida. No a v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli podíváme do Nového Města na Moravě, protože tam bude další poezie o Matu.

0: Českého rozhlasu Vysočina zdravíme do Nového Města na Moravě pana Erika Havlíka. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den i vám z Nového Města na Moravě.
0: V Novém Městě na Moravě budete mít od čtvrtečního odpoledne v provozu novinku. Co to bude?
1: Bude to poeziomat, tentokrát klikový. My už u nás jeden poeziomat máme a máme k němu připravenou akci slavnostního odhalení s dalšími doprovodnými akcemi, které následují posléze.
0: Slavnostní odhalení je naplánováno na čtvrteční odpoledne na 15. hodinu. Jak to odhalení bude probíhat?
1: V 15 hodin zahajujeme, takže zveme všechny návštěvníky, kteří by k nám chtěli do Nového Města, nebo ať již posloucháte z Nového Města, tak určitě si to nenechte uniknout. Slavnostní akt bude asi na půl hodinky, kdy budeme ukazovat vlastně, co nový poeziomat obsahuje. Děti jsou srdečně vítány, mohou pomoci ten poeziomat vlastně uvést jakoby do provozu spolu s námi. A poté bude od 15.30 probíhat komentovaná prohlídka z Jichova rybníka, protože ten prochází v poslední době velkými proměnami, takže tuto akci máme spojenou vlastně i s představením proměny této lokality, která je výjimečná a možná i proto byl vybrán právě jak poeziomat, aby byl umístěn v této lokalitě.
0: A to jsme právě ještě neřekli, na jakém místě poeziomat stojí.
1: Poeziomat bude stát na hrázi u Jichova rybníka.
0: A to zdaleka není všechno.
1: Od 17 hodin bude v parku na Vratislavě náměstí probíhat workshop s Ondřejem Kobzou, což je vlastně autor poeziomatu a všech těch prvků, které, řeknu, obohacují veřejný prostor ve městech v České republice, ale i ve světě. A myslím si, že to bude inspirativní setkání, při kterém budeme třeba hledat i další návrhy pro to, abychom tady oživili prostor u nás ve městě ještě dalšími třeba prvky a podobně.
2: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: pracujeme na opravě povrchu silnice 1/19. Důvodem pro opravu více než 4,5-kilometrového úseku kolem Olešné je značné opotřebení vozovky, vysoký výskyt vyjetých kolejí i hrboly. První část v délce 0,5 kilometru už máme vyfrézovanou. Následovat budou práce na druhé části a nejpozději do 4. srpna položíme v místě nový koberec. Dokončení prací máme v plánu do konce letošního října.
1: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Počasí.
1: Je před námi horký letní den, bude jasno, čekáme teploty mezi 29 až 32 stupni Celsia. Jak se vypořádat s tropickými teplotami? Poradí praktický lékař z Nové Říše Oldřich Nosek už za chvíli.
2: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: 30-letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Českém rozhlasu Vysočina. Máme středu 29. července a do Česka se vrací další vlna veder. I na Vysočině se teploty ve stínu mají pohybovat okolo tropické třicítky a pro jižní okraje regionu už meteorologové vyhlásili výstrahu před horkem. Potíže to může přinést především lidem se zdravotními obtížemi, dětem nebo seniorům. Jak se v horkém počasí chovat, jak se správně chránit, poradí praktický lékař z Nové Říše, pan Oldřich Nosek. Pane doktore, přeji vám dobré ráno.
1: Hezký den, dobrý den, přeji i vám.
0: Tak nám řekněte, jaký dopad na lidský organismus horké počasí má?
1: Tak ty dopady určitě můžou být různé, spíš ve většině případů jsou to ty lehčí naštěstí, protože jak můžeme kolem sebe vidět, lidé nějak se preventivně chovají, používají pokrývky hlavy a nosí u sebe často tekutiny, takže většinou to odbyde třeba nějaká bolest hlavy, nevolnosti, únava, ospalost, ale ve většině případů to tím skončí. Samozřejmě jsou pak i ty vážnější dopady, pokud teda člověk stráví dobu na slunci nebo v nějakém horkém prostředí další dobu, tak jistě pak ty dopady jsou závažnější. Může docházet samozřejmě k vážným poruchám vědomí, kvantitativně, kvalitativně, k výkyvům tlakům, k různým kolapsovým stavům, tak tam už potom je asi potřeba i nějaká lékařská péče, zásah, záchrannou službu a tak dále.
0: Jak se tedy před horkem chránit a které skupiny obyvatel jsou nejvíce ohrožené?
1: Chránit, tak to asi ty pravidla jsou všeobecně známá, to znamená nevystavovat se přímému slunečnímu záření, zejména v tou exponovanou dobu, řekněme mezi tou 10, 11 a 15 hodinou, používat ochranné krémy s vyšším faktorem, používat pokrývky hlavy, oblečení, spíš světlé barvy, využívat různá chladicí zařízení, větráky, různá klimatizační zařízení nebo zařízení vyrábějící mlhu, dostatečně teda pít, jo, plánovat různé aktivity sportovní, třeba na ranní nebo večerní hodiny, případně co lze odložit i v pracovním prostředí, tak odložit třeba na jinou dobu, jiný den, kdy to není tak horko.
0: Nejvíce ohrožené skupiny jsou tedy asi seniori.
1: Z těch ohrožených skupin jsou to určitě seniori, ale samozřejmě lidé jakékoliv věkové skupiny, které mají třeba nějaké vážné onemocnění, srdce, plic, ledvin a samozřejmě malé děti, kojenci, novorozenci, batolata, předškolní věk, to jsou asi ty nejohrožnější skupiny, které samozřejmě mohou mít vážné zdravotní důsledky.
0: Jak od sebe rozeznat úžeh a úpal?
1: Úžeh, úpal, tak ten úžeh, asi to není úplně až tak klíčové to takhle rozlišovat, protože ty postupy jsou trochu obdobné, ten úžeh spíše bývá spojován jako s přímým slunečním zářením, kdy i ty potíže můžou třeba nastupovat s určitým odstupem i několika hodin. Ten úpal je spíš spojován s vystavením se horkému prostředí a nemusí tam se jednat o sluneční záření, ale může to být nějaký horký provoz, ale spíše potom klíčové ty příznaky. Jo. To znamená, jak jsem už o tom hovořil, jsou ty lehčí příznaky až po ty vážnější a u toho úžehu snad je významné třeba vyhodnotit třeba tu popálenou plochu, zarudlou plochu, když jeho větší rozsahu, tak jistě i tamto ohrožení je, zejména zase týká se to těch malých dětí nebo rizikových pacientů.
0: To říká pan Oldřich Nosek, lékař z Nové Říče. Moc vám děkuju, přeju hezký den a krásné léto, naslyšenou.
1: Taky děkuju moc a naschranou.

0: jste před chvílí v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina slyšeli zítra odpoledne z provozní poeziomat v Novém městě na Moravě. Posloucháte nás i v polné, protože před chvílí mi přišel e-mail, že poeziomat slavnostně zprovozníte právě u vás v polné, také zítra, tedy ve čtvrtek 30. července a bude to v 11.30 dopoledne v háječku Kateřinov. Takže i dopolné, pokud to tam máte blízko, si zítra můžete přijít poprvé zatočit klikou. Teď už jsou tu zprávy a Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Třebičtí policisté pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policisté píšou na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm, má krátké prošedivé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít kaki mikinu, bílo-modré triko, plátěné šené kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí také brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném, volejte na linku 158. Jihlavský dětský fotbalový klub Mongagua začal přijímat i nejmenší hráče od 5 let. Tým pracuje jako 20 sesterských celků v Česku, hlavně s romskými chlapci z problémových sídlišť. Sportem jich chce dát smysl a působit do budoucna jako prevence proti drogám. Na první letní náborový trénink přišlo včera 6 nováčků. Hasiči zasahovali u požáru památkově chráněné vily Marta v Písku. Podle jejich mluvčí Moniky Kocinové se podařilo včera požár uhasit ještě večer. Přes noc pak na místě už jen hlídali, aby oheň nesplál znovu. Ve 20. letech minulého století nechal vilu postavit bankéř Jaroslav Šimek a pojmenovali po své ženě. Írán v noci na dnešek vypálil ze základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání, většinou ale působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů. A přidáme předpověď počasí, očekáváme jasno s teplotami do 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Poruchané vozidlo stojí za 97. kilometrem brněnského směru dálnice D1 na úrovni Mikulášova. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Televizní neděli už 10 let patří kalendárium a s ním také Saskia Burešová, která právě dnes slaví 80. narozeniny. Její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, si na Českém rozhlasu Vysočina připomeneme už za malou chvíli. Jinak paní Saskia Burešová byla včera večer hostem Událostí komentářů na České televizi a musím říct, že vypadá opravdu výborně.

0: Některé věci se v čase nemění, třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, právě dnes připadá přímo výročí i na tuto paní hlasatelku. Právě dnes Saskia Burešová slaví 80. narozeniny, takže z Českého rozhlasu Vysočina přejeme hlavně hodně zdraví.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmara, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
6: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: To byl Headway v 8.47.
1: Počasí.
0: O slovo už se hlásí meteorolog Petr Minster. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Máme tady 29. červencový den. Jaký bude?
2: No já začnu tím, jak začal, a musím říct, že teda docela příjemně, protože dost stanic těch údolních mělo teplotu lehce pod 10 stupňů, takové svěží ráno, ano. Jinak nejteplejší ráno na některých místech spíše k těm 13, 14 nebo až 15 stupňům. Teď už jsou ty teploty k téměř 22 stupňů, vítr pofukuje slabší, proměnlivý a obloha je čistá.
0: Jaké jsou tedy vyhlídky?
2: Vyhlídky jsou docela ještě příjemné, ta obloha zůstane modrá nebo maximálně průsvitná oblačnost během dne, ale teploty ty budou postupně růst nahoru 29 až 32 stupňů, to znamená sem tam i tropický den, ale jak říkám, zatím stále ještě příjemně tropický den, vítr postupně jihovýchodní, ten by mohl taky pocitově trošičku schlazovat tu teplotu, nicméně další dny už bude tady kulminovat ten hodně teplý vzduch od jeho západu a poznáme to i na ranních minimech. Zítra už by mohla být někde i tropická noc, minima od 20 do některých údolích až 15 stupňů, odpoledne ale 33 až 36, s tím, že se odpoledne může vytvořit nějaká zvětšená oblačnost a izolovaná přehánka a i když by z ní nepadal vyloženě déšť nebo ne na velkém území, tak bychom z ní mohli poznat to ochlazení, tak jak se vždycky v okolí přehánek a bouřek rozlije ten studený vítr, takže tam by to ochlazení mohlo být naopak příjemné, ale ty nárazy větru zase můžou být trošičku překvapující. Potom další den v pátek bude ještě tepleji 34 až 38 stupňů s tím, že oblačnosti bude malinko více, nebude tak modrá obloha, ale přehánky a bouřky se pravděpodobně z Čech dostanou na Vysočinu až v těch večerních anebo nočních hodinách.
0: Jak tady vidíte víkend?
2: Víkend tam právě přichází ochlazení s tím, jak už začne od západu působit studenější vzduch, tak ochlazení z těch 38 pátečních na 33 sobotních, takže stále ještě někde zůstaneme v tropech, také to ráno bude ještě hodně teplé, ale v tu sobotu už by se nějaké přehánky mohly vyskytovat trochu více, s také zvětšenou oblačností, ale potom se zase začne postupně vracet ten hodně teplý vzduch, víkend, tedy neděle, ještě stále lehce tropická, nicméně ten další průběh bude zase spíše oteplování.
0: Předpovídá meteorolog Petr Minster. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: 10 minut před 9. hodinou se od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Robin Šalamon. Přeju vám krásný letní den po 9. hodině. Tady bude Martin Vašíček. Já opět zítra ráno v 5.

0: Edo, řekni fór.
1: Maminka jde se svou hyperaktivní dcerou k psycholožce. Dcerka začne běhat po čekárně a pokřikovat na čekající lidi. Maminka tichým hlasem povídá: Kamilo, buď v klídku. Kamilo, buď v klídku. Psycholožka říká mamince: No to je úžasné, jak takhle klidně dokážete Kamilu napomenout. Z Kamily tak jistě vyroste určitě přátelský a milující šťastný člověk. Kamila jsem já. Já jsem Kamila. Ten spratek se jmenuje Žofie.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě budou kandidovat všechny subjekty současného zastupitelstva. Česko a Slovensko dojednává podmínky zásahu zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Bude převážně jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Posledních 7 dní, včetně dneška, mají politické strany a hnutí na to, aby podali kandidátní listiny pro letošní komunální volby. V Jihlavě se bude ohlasy voličů ucházet všech 5 subjektů, které v posledních 4 letech zasedaly v městském zastupitelstvu.
2: Post primátora bude chtít na společné kandidátce ODS, Lidovců a TOP 09 obhájit Petr Ryška. Stejnou jedničku jako před 4 lety nasadí i koaliční hnutí ANO, povede je Radek Popelka. Stejné lídry mají i Piráti a Fórum Karolínu Koubovou a také SPD Petra Paula. Změnu naopak ohlásil STAN, který do čela postavil Petra Kabátka. V Jihlavě jako jediném městě na Vysočině budou letos kandidovat motoristé. Lídrem bude Kamil Vlček. František Jirků, Český rozhlas.
0: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
3: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
0: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jeho západě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux. Spálili už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
4: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
5: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondin Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Českým závodníkům se na motocyklových závodech v Belgii dařilo. Na přírodním okruhu vyhrál v kategorii supersportu první jízdu hořický 46-letý obhájce titulu Marek Červený. V té druhé zase dominoval o 22 let mladší Matěj Vít, kterému vyhovovala mokrá trať.
6: Mám trošku pocit, že na té vodě jsem si takovej jistější. Baví mě voda, dokážu si s tím snáš poradit, takže jakmile začne vždycky pršet, tak mám takovej malej úsměv na tváři.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově teď mají 19 stupňů, v Přibyslavě a Velkém Meziříčí 18. Bude převážně jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 77. kilometrem na úrovni Píště stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, máme krátce po 9. hodině. Ovoce na koláčích rychle hnědne a taky ztrácí lesk i barvu, ale my vám už za chvilku poradíme, co se s tím dá dělat.
1: Dobré dopoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Máme 9 hodin a 12 minut a vy posloucháte dobré středeční dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Zpracováváte ovoce na všechno možné, tedy džemy, ovocné knedlíky nebo koláče? My si dnes dáme pár tipů na to, jak zachovat ovoce na dezertech, dortech i koláčcích svěží. Aby nepůsobilo unaveně, mají na to cukráři několik triků.
2: Určitě se s tím setkáváte často, hlavně v létě. Chystáte ovocné řezy nebo koláč, zdobíte dort a chcete, aby ovoce nestratilo nic ze své krásy. Co udělat, aby zůstalo jako čerstvé? Několik způsobů má v malíčku cukrářka Jana Blahová ze Žďárské provozovny Napečeno od Janči, protože je často používá.
3: Takže buď se používá jedlá želatina, existuje i ve spreji, anebo můžete použít, je to takový babský trik, a vlastně si dáte marmeládu merunkovou plus vodu, rozehřejete si to v mikrovlnce a potíráte a máte vlastně takovou glazuru. Takže na ty řezy toho ovoce se tohle potře a vypadá to lesklé, svěže a tak jako atraktivně.
2: Želatina je velmi snadný a častý způsob, jak ovoce ošetřit. 2 lžičky cukru, 2 lžičky práškové želatiny a 9 lžic vody se smíchají, nechají nabobtnat, rozehřejí se a pak, když je vše rozpuštěno, se ovoce potírá. Mně se zdá použití dalšího prostředku, želatiny ve spreji, ideální pro člověka, který nemá moc zkušeností, třeba jako jsem já. Ale sprej se doporučuje používat na větší plochy, protože má velký rozptyl. Na plech s ovocným koláčem to bude akorát. No a do třetice tu máme osvědčený způsob našich babiček. Meruňkový nebo jiný světlý džem rozpustit s vodou. Někdo přidává i malý panák meruňkovice. Společně promíchat, ohřát v kastrůlku na sporáku nebo v mikrovlnné troubě a mašlovačkou nebo štětcem potřít ovoce, které tak získá krásnou glazuru. Zkuste, jestli sklidíte obdiv okolí a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina v 9 hodin a 21 minut. Festival židovské kultury začíná v Třebíči právě dnes. Jeho třetí ročník nabídne až do konce týdne návštěvníkům bohatý program. Podrobnosti teď proberu s organizátorkou paní Evou Veškrnovou z Turistického informačního centra Zadní synagoga. Já vás zdravím, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Festival startuje právě dnes v 18 hodin. Jaký je zahajovací program?
1: Tak zahajovací program je koncert docela známého dámského zkušeného tria Nešama, hudebnic, které nenechávají koncerty jen tak, občas táhnou návštěvníky do samotného koncertu, kdy si i sami zaspívají, takže to určitě bude stát za to. Moc se těšíme.
0: Tématem letošního ročníku je svět v pohybu, který reflektuje přesuny židovských komunit. Proč právě toto téma a v jaké podobě se v programu objeví?
1: Toto téma má trošičku i širší záběr, ne teda pouze tyto přesuny židovských komunit v rámci historických nebo i současných událostí. Máme tam i témata týkající se přímo pohybu těla a sportu, takže na návštěvníky čekají různé přednášky. Máme tady nachystané i promítání filmu o maďarské gymnastce Agnes Kelety, čas dobývání, který bude určitě zajímavý, proběhne v sobotu. Jinak, co se týče přednášek, tak co se týče toho sportu, tak máme například na zítřejší den na 16. hodinu přichystanou přednášku o Imrichu Lichtenfeldovi, tvůrce Krav Maga, nebo například ještě v sobotu se budeme bavit ve 13 hodin s panem Gronským o židovském sportu a skautingu, tak jak je neznáme. Co se týče potom toho druhého pohledu na téma letošního ročníku, tak máme zase přichystanou třeba přednášku v sobotu v 18 hodin Země nikoho v roce 1938 uprchlící a bezstátnost na hranicích středovýchodní Evropy od Michala Frankla. A také je připravený program pro děti na toto téma, který proběhne pátek od 14 hodin do 17:30. Je to taková dětská expedice Archa umluvy, kdy teda děti budou plnit nějaké úkoly, budou mít takovou dobrodružnou cestu za svobodou. Potom teda pro děti bude nachystáno na nábřeží v židovské čtvrti Divadýlko. Takže i na děti jsme v tomhle ohledu mysleli.
0: No na závěr nám ještě prozraďte, jaký hosté letos dorazí.
1: Tak co se týče dalších účinkujících festivalů, tak určitě bych ráda zmínila například zítra ve 20 hodin budeme mít stand-up Michala Satmariho, profesionální žid, takže to bude určitě velmi zajímavé. Na pátek například máme koncerty kapely Trombeník, Pressburger, Klezmer Band, které proběhnou venku na náměstíčku rabína Ingbera, které je vlastně hnedka v bezprostřední blízkosti Zadní synagogy. Koncerty budou přístupné zdarma, takže mohou navštívit všichni možní návštěvníci, kteří klidně půjdou jenom kolem. A tak určitě bych ráda zmínila třeba ještě páteční program židovská sváteční hostina, která proběhne v místním vegetariánském bistru, které se tyto hostiny, této přednášky s takovou ochutnávkou se ujme malířka Josefina Pua Klimentová a hebrajská Alžběta Kláncová.
0: Na festival židovské kultury do Třebíče nás pozvala paní Eva Veškrnová. Začíná právě dnes večer a pokračuje až do neděle. My děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky děkujeme, mějte se hezky.
2: Léto na památkách UNESCO v Třebíči. Český rozhlas Vysočina

0: Krátce po půl desáté posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Doktoři a nemocnice dřív nebyly, jenomže nemocí bylo hodně. No a proto si lidé museli v léčbě pomáhat i magií. Jak konkrétně to řekne v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: O magii starodávného léčení chorob. Neměli to ti naši praprapradědové lehké. Nemocí bylo víc a prostředků k jejich léčení míň. Doktoři nebyli, nebo jenom pro někoho, a tak se předkové odevzdávali do rukou božích. Případně pomáhali bylinkářky a báby kořenářky se svými lektvary, nutno podotknout, že někdy velmi účinnými. Také se zaříkávalo. Magicky očišťující význam měla i léčba vodou, zvlášť když pocházela z nějaké posvátné studánky, ale to jsme zpět u té vůle boží. Také všelijaké léčebné masáže a napravování mívaly svůj magický výklad, pokud je tedy prováděla osoba obdařená zvláštní léčebnou mocí. Zkrátka to, co bývávalo běžné, totiž ona odevzdanost do boží vůle a důvěra v osud, nezabránili všemožným snahám lidí hledat či poznat budoucí vývoj nemoci. Za rozhodující byl v oněch starých časech považován podle tehdejších, ovšem uznávaných pověr, první den onemocnění. Nejhorší bylo onemocnět v pátek. Za nejlepší byla pokládaná doba, kdy ubýval měsíc. Ostatní dny byly děleny na dny zlepšení a zhoršení. Délka nemoci určovala i dobu pravděpodobného léčení. Mělo platit, že jak dlouho trvá, než nemoc dosáhne toho nejhoršího stádia, tak i tak dlouho jde dolů. Kýchání v průběhu nemoci předpovídalo brzké uzdravení. Naopak náhlá velká úleva v bolesti nebo pohyby, při nichž nemocný jakoby hledal v lůžku nové místo, věštili smrt. No a zítra o tom, kterak nebejvalo snadné na kole jezditi.
1: Bejvávalo.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zdraví. Jak se máme opalovat, aby to nezanechalo zdravotní následky?
1: No, teorie je dobrá věc, ale dodržet to. Na prvním místě bych řekla postupně. Nepřehnat to s délkou prvního pobytu na slunci. Ono je to těžké, obzvlášť když jsme třeba u vody, schlazujeme se a necítíme horko. Jenže večer můžeme kňučet, protože nás ta kůže pálí a může nám být taky nevolno, můžeme mít úžeh. Při opalování je dobré vyhýbat se polednímu slunci a nezapomínat používat ochranné krémy. A ještě bych připomněla, že krémy nanášíme opakovaně. A i když je napsané, že jsou voděvodolné, nedá se na to spoléhat.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vám z Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání, já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu, včera už jsem to taky malinko řekl, o jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Béďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jak si možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude, tak já už to vím. Já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí. Ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak Iveta Bartošová končí, my nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam si všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste? Já mám být nervózní. Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tam jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. No a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím. My jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru nad Sázavou, naschledanou.
1: Děkuji moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Klub Mongagua pro děti z problematických jihlavských sídlišť poprvé nabíral i nejmenší hráče. Počet obětí zemětřesení na jeho západě Japonska stoupl na 13. Fotbalisté Hradce Králové se připravují na čtvrteční odvetu v předkole Evropské ligy. Bude převážně jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jihlavský dětský fotbalový klub Mongagua začal přijímat i nejmenší hráče od 5 let. Tým pracuje jako 20 sesterských celků v Česku, hlavně s romskými chlapci z problémových sídlišť. Sportem jim chce dát smysl a působí do budoucna jako prevence proti drogám. Na první letní náborový trénink přišlo 6 nováčků. Podle trenéra Miroslava Gunara je Mongagua dál otevřená pro další hráče.
2: My máme to otevřené i pro všechny. Romy, Češi, Japonci, pro všechny to máme otevřené, Ukrajinci. My jsme, nejsme takový, že vidíme bílýho, že ho nevezmeme, my ho vezmeme. Kdo bude chtít, jak se přihlásí, není problém.
0: Třebičtí policisté pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policisté píšou na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm, má krátké prošedivlé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít kakimikinu, bílomodré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí také brýle s výraznými obroučkami, světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí, oznámila to premiérka Sanae Takiuchiwa, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7 stupňů zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve čtvrtek odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Z prvního zápasu v Norsku si přivezli výhru 1-0, kterou budou chtít využít k postupu. Východočechům by podle útočníka Van Birena mohl pomoct i nový hybridní trávník.
3: Určitě je to nic jinak, jsem byl jako překvapen, jak dobrý to bylo, protože tak to možná nevypadá. Když jsme byli na rozvíčka, cítili jsme jako, to bylo jako dobrý zjistě, takže pro náš rá bude to lepší jak minulé sezon.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 20 stupňů, v Dukovanech a Černovicích 22. Bude převážně jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda překáží na silnici mezi Rudíkovem a Hroznatínem na Třebíčsku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré dopoledne, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 10. hodině. Rostou na Dřínové hoře dříny. Poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny, ve kterém si novou přírodní rezervaci projdeme.
1: Dobré dopoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Jste na vlnách dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 10. hodině nám dospíval v našem vysílání Meky Žbirka.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Nedaleko Kramolína na Třebíčsku vznikla na břehu Dalšické přehrady nová přírodní rezervace. Jmenuje se Dřínová hora. Má rozlohu asi 15,5 hektaru a díky specifickým podmínkám tam rostou vzácné druhy rostlin. Ochrana území by jim měla zaručit dobré podmínky pro růst a rozšiřování.
2: S botaničkou Ester Ekertovou stojíme na Dřínové hoře. Už jsme na Dřínové hoře?
3: My se budeme vlastně nořit do údolí Jihlavy, na ty horní hrany toho svahu, kde se zachovaly takové velice zajímavá otevřená lesostepní společenstva, která nám ukazují, jak ta vegetace tedy původně vypadala.
2: Pojďme třeba 100 let zpátky.
3: Byly to vlastně takové kvetoucí lesy, než se olistily stromy, tak tu byly spousty dymnivek, to jsou takový krásný růžový květinky. No a směrem dolů jsme se vraceli do takového toho bohatého podrostu lipových lesů.
2: Jdeme pod duby, vysoké trávy.
3: Ta tráva, to je třtina křovištní a ta představuje jednu z velmi výrazných druhů, které ničí vlastně ty původní přírodní biotopy.
2: Svah je prudší, prosvítá nám tam už vodní hladina, takže se blížíme k té hraně.
3: A když se vohneme, tak vidíme takovou růžici zelených listů. Má to krásné české jméno bělozářka. A to je typický průvodce toho světlého dubového lesa. Ta bělozářka nám krásně ukazuje paměť toho porostu, jak to tady dřív vypadalo.
2: Někde tam pod tím dole jsou semínka a když tomu vytvoříme podmínky, tak toho tady bude víc?
3: Určitě.
2: Sestupujeme dolů.
3: Tady vidíte vlastně ten klasický obraz té lesostepní doubravy. Stromy jsou zakrslé relativně. Vidíte, že ten podrost vypadá docela jinak. Jsou tady sírově žluté rostliny.
2: Co to je?
3: Je se to lnice kručinkolista. Má vlastně centrum svého rozšíření v České republice právě tady na jihozápadní Moravě v kaňonech zdejších řek.
2: Jsme na Dřínové hoře. Najdeme tady, potkáme
3: určitě,
2: Dřín.
3: Určitě Dřín potkáme.
2: Člověk, když se s vámi baví, tak se bojí někam šlápnout, aby nešlápl na něco vzácného, co mě připomíná obyčejnou trávu.
3: Šlapání na prosté většině rostlin nevadí. Můžeme vidět další takovou zajímavou rostlinu. To je tolita lékařská. To jsou většinou tropický stromy.
2: Tady je to rostlinka.
3: No, je vázaná právě na zachovalé lesostepní nebo světlé lesy na svazích.
2: Jak chránit takovou lokalitu?
3: Přírodní rezervace je veliká šance.
2: Tady nehrozí vybudování cyklostezky nebo osazení nějakým turistickým mobiliářem.
3: Dřív turistovi stačilo projít se hezkým lesem a sednout si do trávy, dát si svačinku a to vlastně tomu území vůbec nevadí.
2: Netýkavka, ta sem patří?
3: Ne, to je takový přivandrovalec z Ameriky.
2: A stoupáme zase nahoru.
3: A tady máme ten Dřín na té trošku hlubší půdě. Dřín určitě řada posluchačů zná, to je takový to úplně první, co na jaře v parku nebo někde rozkvete.
2: Na podzim červené plůtky.
3: Můžete udělat marmeládu nebo se z toho pálí i pálenka, která na Slovensku má krásný název Drněnkovica.
2: Proč podle Dřínu pojmenovali toto místo?
3: To je teplomilný keř. On je poměrně striktně vázán na takové ty teplé oblasti a tady takový jako souvislejší, početnější výskyt dřínu končí.
2: Z Dřínové hory Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: A jak to na Dřínové hoře vypadá, to najdete taky na fotkách, které jsou na stránkách vysočina.rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Mne dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už 28. ročník se bude konat v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, a to v Jaroměřicích nad Rokytnou. Je to zcela jistě výjimečný a krásný zážitek, obzvláště takto uprostřed prázdnin. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích začíná už tuto sobotu 1. zahajovacím gala koncertem v kostele svaté Markéty a potrvá až do 8. srpna, kdy na závěr vystoupí Felix Slováček. No a my vás tam za Český rozhlas Vysočina určitě srdečně zveme.

Je středa 29. července, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už bude brzy půlka prázdnin a my přidáme další tip, kam můžete vyrazit na pěkný výlet. Pokud se chcete podívat na japonskou zahradu plnou bonsai a dalších rostlin, tak nemusíte kvůli tomu lítat až někam do Japonska. Stačí se vydat do sněžného na Žďársku. Náš regionální stopař Adéla Zachová tam už vyrazila a za několik minut nám v našem vysílání řekne, jak to tam vypadá a na co všechno se tam můžete přijet taky podívat.

0: Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ve sněžném na Žďársku najdeme japonskou kamennou zahradu. Tu tady tvoří už několik let nadšenec Pavel Šimon. Prohlédnout si můžete různé druhy bonsai a mnoho dalších rostlin. Co všechno se tu ukrývá, nám teď je prozradí regionální stopař Adela Zachová, kterou vítáme ve vysílání. Adelo, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já jsem teď u domu Pavla Šimona, který zahradu začal budovat už v roce 1996, takže letos zahrada slaví krásné 30. narozeniny. No a můžeme tu vidět suchou a mokrou část, obě jsou chráněné kamennou zdí ve tvaru dvou japonských draků. Celá zahrada se potom nese v duchu buddhistických a šintoistických tradic. Z rostlin tu pak můžeme vidět kromě zmíněných bonsají i alpinky nebo různé jehličnany. A dalším takovým výrazným prvkem jsou kameny, konkrétně tu najdeme svrateckou rulu. No a pro podrobnější informace o zahradě a rostlinách jsem si teď do vysílání pozvala samotného autora japonské kamenné zahrady Pavla Šimona a poprosím ho teď o pár slov. Dobrý den.
3: Dobrý den, vítejte v japonské kamenné zahradě. Ta má dvě části, jak už bylo zmíněno, je to ta první suchá větší část, karesensuki, Japonci říkají. Místo vody jsou tam různé štěrky, písky, které se nějakým způsobem hrabají. Většinou se tam dělají vlny a to proto, že to má ve vás vyvolat pocit, když se na to podíváte, že se díváte na vodu. Jestli to bude moře, oceán, to už je ve vaší fantazii. Druhou část, která je menší, je japonská vodní zahrada. Tam je ortodoxní voda, to znamená tekoucí, je tam jezírko, je tam vodopád a z Japonska jsme si dovezli 16 koi kaprů. To jsou ryby, které jsou v Japonsku posvátné, neměly by se jíst ani zabíjet, mají se nechávat dožít a dokážou se dožít až 200 let, což je unikátní záležitost. Jinak svratecká dvojoká rula hrubozrná, to jsou kameny, které jsme použili tady z okolí Sněžného. Vybudovali jsme asi 60-metrovou takovou vlnící se zeď, to jsou dva draci. Samec a samice, když je pohladíte, tak vám splní každé přání. Kdyby to nedopadlo, tak samozřejmě reklamaci vyřizuje starý drak zadarmo, tak se s ním můžete domluvit, není to žádný problém. No jinak závěrem bych řekl věc, která je snad zajímavá. Na zahradě máme asi 100 bonsai, které jsou neprodejné. To je moje vlastní sbírka, s kterou jsem jezdíval třeba i na výstavy a podobné záležitosti. A pak tady máme 200 až 300 prodejních kousků. Ty se dělí většinou na bytové a venkovní. Ty venkovní, to jsou tady evropské stromy, ty můžou být 4 roční období i pod sněhem venku. Potom jsou tady bytové bonsai, ty vozíme takovým speciálním způsobem z Japonska, ty nesmí přejít mrazem. Takže děkuji za pozornost, mějte se pěkně a nashledanou.
2: Já vám také moc děkuji a už jenom doplním informaci, že na japonskou zahradu se můžete přijít podívat každý den od 9 hodin dopoledne až do tmy a to po celý rok.
0: Ze Sněžného na Žďársku z japonské zahrady se nám přihlásil náš regionální stopař Adela Zachová a taky pan Pavel Šimon. Díky a naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: 10 hodin a skoro 37 minut, čas, kdy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mytí rukou trvá obvykle jen pár vteřin, přesto na něm hodně záleží. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady připomenou několik pravidel, která se rozhodně vyplatí znát a vy je teď uslyšíte i ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

ladíte. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Při nedělním mši v kostele svatého Ignáce v Jihlavě teď možná bude víc lidí pozorovat dění kolem. Restaurátoři tam totiž právě opravují stropní výmalby a taky malovaný oltář. Jak to v barokní památce vypadá a dokdy budou opravy trvat, to uslyšíte za chvíli v reportáži naše vysílání na Českém rozhlase Vysočina.

0: Na Českém rozhlase Vysočina jsme vám dohráli Karla Zicha. Interiér kostela svatého Ignáce v Jihlavě zaplnilo lešení. Restaurátoři tam dočistili malovaný iluzivní oltář a teď pracují na odkrytí a opravě historických stropních fresek. Práce za skoro 45 milionů korun potrvají ještě 3 roky.
1: Vstupujeme do kostela svatého Ignáce. V kněžišti je teď asi 20 metrů vysoké lešení, na kterém se pohybují restaurátoři. Jeden z nich, Erik Fábry, teď čistí malovaný oltář.
2: Vlastně jemně, aby člověk prostě neodebral i tu barvu. Postup se skládal z odtupovávání jak nějakých zákalů, tak nějakých přemaleb. Nejdřív za pomocí destilované vody, následně změkčovadla a na konci se to stříklo ještě octovou vodou, která to měla jako celý zneutralizovat.
1: Změny v barevnosti fresek poznají návštěvníci na první pohled, říká technička biskupství brněnského Jitka Klementová.
3: Vlastně to, co tady vypadá velmi šedé, až skoro až černé, tak vlastně se dostáváme do takové lehonce, světlonce, šedé barvy.
2: Jak
3: že to nejsou, vyčistil? Jako řeknu, černoušci, ale budou to tělové barvy.
1: Při restaurátorských pracích na stropě kostela odborníci podle Erika Fábryho pravděpodobně objevili i skryté malby.
2: Tak jsem objevil nejdřív asi 3 linky, koukám aha, tak jsem začal škrábat vejš a tam jako je to, ten stav jako není úplně ideální, bo to je otázka, jestli to bude jako, budeme tak schopni z toho něco vyčíst, ale přijde mi, že tam zase jako nejspíš hlavá dělíčka.
1: Kromě oprav výmaleb kostela má farnost v plánu vyměnit i stará okna.
3: A tím, že tady máme takhle postavené to vysoké lešení a protože ta horní okna zasahují i do těch fresek, i do té klenby a výmalby, tak se vlastně budou vyměňovat i ta horní okna, aby tam právě se zajistilo, že tam nebude kondenzovat voda, že to nebude zase skapávat a že už se nebude muset zasahovat už do té restaurované výmalby.
1: Práce na interiéru kostela potrvají až do roku 2029. Památka bude ale po celou dobu návštěvníkům přístupná. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Léto v Jihlavě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lékaři apelují na lidi, aby se nepohybovali na přímém slunci bez ochrany. Nová metoda českých vědců by mohla usnadnit odhalování parazitů v koupacích vodách. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa aplikace Telegram. Bude převážně jasno s teplotami do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Vrátila se vlna veder. Takové počasí nejčastěji způsobuje lidem bolest hlavy, únavu, nevolnost a ospalost. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl praktický lékař z Nové Říše na Jihlavsku Oldřich Nosek. Nejvíce ohroženou skupinou jsou podle něho děti a seniori. Prevenci jsou pro všechny věkové kategorie, pokrývka hlavy, nošení světlejšího oblečení a dostatečný přísun tekutin. Lidé by měli své aktivity časově přizpůsobit počasí, pokračuje Nosek.
2: Plánovat různé aktivity sportovní, třeba na ranní nebo večerní hodiny, případně co lze odložit i v pracovním prostředí, tak odložit třeba na jinou dobu, jiný den.
0: Podle Českého hydrometeorologického ústavu můžou teploty ke konci týdne dosahovat v některých místech až ke 40 stupňům. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědidou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
3: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
0: Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívaly extremistické organizace k přípravě sabotážních a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu přímo nevyjádřil. Profil Telegramu na síti X ale zveřejnil jeho fotku se vztyčeným prostředníčkem. Už v minulosti Durov uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. Sport. Tenista Jakub Menšík uspěl v prvním kole turnaje ve Washingtonu a porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším osmifinále si zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi. Počasí. V Třebíči teď mají 26 stupňů, v Telči a Libici nad Doubravou 24. Bude převážně jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu osobního auta s motocyklem došlo na silnici 385 ve Stříteži na Žďársku. Dávejte tam pozor. Zpomalte na silnici 37 u Vatína, také na Žďársku. Můžete se tam potkat s volně pobíhajícími ovcemi a opatrně na dálnici D1 ve směru na Brno za Velkou Bíteší. Tvoří se tam kolony.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Středou pohodové dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině. Internet si pamatuje téměř všechno. Každá fotografie, komentář nebo kliknutí totiž zanechává takzvanou digitální stopu. Málo kdo si ale uvědomuje, že ji často vytváříme nejenom sami sobě, ale i svým dětem. Třeba když sdílíme jejich fotografie na sociálních sítích. Jak velká rizika sebou digitální stopa přináší, jak snadno se dá zneužít a proč by si na ní měli dát pozor hlavně rodiče. A jak je to s věkem dětí na sociálních sítích? Se pravidla vůbec v praxi. O tom všem si dnes budeme povídat s kapitánem Martinem Hronem z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a koordinátorem prevence kriminality. Krásné dopoledne.
5: Dobrý den.

0: Špičákové.
1: Jak velká rizika sebou přináší takzvaná digitální stopa? O tom si právě dnes budeme povídat s kapitánem Martinem Hronem z krajského ředitelství policie kraje Vysočená, také koordinátorem prevence kriminality. Jak byste jednoduše vysvětlil pojem digitální stopa?
2: Tak dobrý den ještě jednou. Je to vlastně stopa, kterou po sobě člověk zanechává v digitálním prostředí. Můžeme si vlastně tu digitální stopu buď tvořit sami, svou cílenou nějakou interakcí, anebo ji někdo jiný vytvoří za nás. Ta stopa samozřejmě může být vytvořena jak úmyslně, tak i neúmyslně. A člověk si tvoří vlastní digitální identitu, která se dá zneužít k nejrůznějším věcem a co je důležité, je snadno dohledatelná. Jo? Proto člověk musí přemýšlet, co na internet vkládá předtím, než tak učiní.
1: Jaký je vůbec rozdíl mezi aktivní a pasivní digitální stopou?
2: Ta aktivní digitální stopa je ta, kterou já zanechávám svou cílenou a vědomou činností. Může to být například interakce na sociálních sítích, přispívání do diskuzních fór, ale i sdílení fotografií či videí. Ta pasivní digitální stopa je trošku jiná, ale trošku i s tím souvisí. Je to vlastně stopa, kterou o nás zhromažďují platformy bez našeho vědomí. Je to takzvaný vedlejší produkt tvorby vědomé digitální stopy a může to být například IP adresa, vyhledávané výrazy na internetu, údaje o stráveném čase a činnosti na určité webové stránce, neboli cookies, což všichni známe. Může samozřejmě i víc poskytovatel připojení a může to být třeba i určení lokace.
1: Teď jsme tady probrali, kdo všechno tu digitální stopu vytváří, že to nejsme jenom my uživatelé, ale i další. V čem může být ta digitální stopa přeci jenom nebezpečná?
2: Ta nebezpečnost spočívá zejména v úniku dat, která se posléze dají zneužít. Ty informace, které jsou v online prostředí, činí případný útok pak důvěryhodnějším. A v online vlastně prostředí zůstávají informace, které prostě slouží pak pro potenciální nějaký pachatele. A ten jedinec by se měl opravdu uvědomit a nezahrávat si s touto skutečností.
1: Co pak následuje v okamžiku, kdy tedy někdo té naší digitální stopy zneužije?
2: Následuje to, že samozřejmě jsou různé způsoby zneužití. Úniky dat, které mohou vést k prolamování účtu, souvisí samozřejmě s tvorbou digitální stopy, ale užíváním i slabých hesel. Hodně často kyberšikana, často zmiňovaný téma nevhodné fotografie dětí, vys třeba na nočníku, v bazéně nahé a tak dále. V konečné fázi samozřejmě fenomén kybernetické podvody a velkým problémem je mravnostní kriminalita páchaná v kybernetickém prostoru, kdy ve většině případů je toto téma nebo tato trestná činnost hodně latentní a problémem je i sexuální zneužívání dětí na internetu, jo, které může vést k tvorbě, šíření, ale i generování pornografického obsahu.
1: Dá se vůbec ta digitální stopa nějak vymazat?
2: No, prakticky smazat nejde, to je důležité, a zůstává v prostoru internetu navždy. Důležité, aby jedinec nebo člověk věděl, jaká to přináší rizika, ta tvorba digitální stopu a k čemu to vlastně může vést. V prostředí internetu platí takové pravidlo, že čím míň toho o sobě nebo o svých blízkých sdílím, tím je to samozřejmě lepší.
1: Teď si tak jako říkám, když se ještě zeptám, než si pustíme písničku, když jsme hovořili o té pasivní digitální stopě, kdy tu fotku umístí někdo jiný za nás, můžeme se proti tomu nějak vůbec bránit, když už to tam dal a ta digitální stopa tam je?
2: No prakticky ne, už se jakoby vytváří právě ta digitální stopa a už tam někdy v tím online prostoru prostě bude.
1: Takže kdokoliv, kdykoliv nás vyfotí, rovnou říkejte a křičte, nedávej to na internet.
2: Ano, přesně tak.

0: Zákové.
1: Právě teď otevřeme s dopoledním hostem kapitánem Martinem Hronem z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a koordinátorem prevence kriminality další věc, a to dostupnost sociálních sítí pro děti. Jaké jsou oficiální vůbec věkové limity sociálních sítí a proč existují?
2: To je strašně důležité téma, vlastně ta otázka, proč existují. No, protože ty sociální sítě přináší jistá rizika, které samozřejmě vidíme dnes a denně, a proto jsou taky stanovené jisté věkové limity užívání. Může to být samozřejmě ochrana dětí před nevhodným obsahem zejména, ale i ochrana dat osobních údajů a i soukromí. V České republice jako takové je limit nastaven tak, že jedinec do 13 let si nesmí založit účet nebo samostatný účet na sociální síti, a je to vlastně věková hranice dána provozovatelem ty sociální platformy. Od 13 do 15 let může mít osoba založenou sociální síť, ale se souhlasem rodiče. To je taky důležité. No a od 15 let si může jedinec samostatně založit účet na sociální síti. To podle mě mnohdy jako lidi neví ani.
1: No to ne. A teď se dostáváme k tomu jádru všeho. Dodržují se tyto limity v praxi?
2: No, kdyby se dodržovaly, tak samozřejmě tady asi nesedíme. Ty limity se zpravidla dají obcházet a ta vymahatelnost a ověřování, zda si jedině založí sociální síť, je prakticky, jak bych to řekl, obcházení schopná. Ať už nejčastější jakoby způsob zadání falešného data narození. Jo? Pokud si ale dítě, a to bych chtěl podotknout, založí bez dohledu rodiče, a to v útlém věku sociální síť a brůzdá si tam bez nějakého svolení nebo bez kontroly, tak to přináší nemalá rizika.
1: Jaká rizika ty sociální sítě představují konkrétně pro děti?
2: Těch rizik je opravdu několik a hrozí na každém kroku v tom online prostředí. Uh-huh. Za prvý konzumace nevhodného obsahu, úniky osobních dat, online podvody nebo kybernetické podvody, hodně častý hating, nenávistné projevy, agrese i na internetu. Samozřejmě vliv sociálních sítí má dopad na duševní zdraví, což taky hodně dneska, kdy sociální síť vlastně slouží nebo je jako digitální heroin, že něco člověk očekává, ono to třeba nepřijde. Inspirují se tam děti nevhodným výchovným vzorem, což samozřejmě se cílí na influencery a youtubery, který se zaobírají nebo cílí na tu nejzranitelnější skupinu lidí, což jsou samozřejmě děti, který nemají žádnou sociální dovednost, žádnou zkušenost a jsou snadněji zmanipulovatelní. Internet přináší celou řadu dezinformací, jo, rizika dezinformací, hoaxy, fake news, ale častý problém, co my dneska vidíme, tak online hrací platformy, kde se pohybují nejrůznější lidi, přes virtuální predátory až sexuální abuzéry a tak dále.
1: Což se dostáváme k další otázce, co může dětem hrozit, když mají právě na sítích až příliš velkou volnost?
2: Tak, výborná otázka. Pokud já jako dospělý dám dítěti k dispozici nekontrolovatelný pohyb na internetu, připojení k webu a tak dále, tak se můžu spolehnout prakticky i hned na to, že to přinese nějaký rizikový jev. Opravdu. Nejhorší možná kombinace je takový čtyřzubec, bych řekl, dítě v útlém věku, soukromí, čili myslíme tím třeba dětský pokojíček, kde mám klid, že jo, jako dítě, noční doba, jo, a připojení k internetu. Pokud já tady to jako rodič splním, tak se můžu automaticky spokojit s tím, že to přináší opravdu rizikové chování. Dítě tam najíždí na sexuální obsah, komunikuje s virtuálním predátorem, inspiruje se nevhodným obsahem a samozřejmě online hrací platformy, kdy to dítě konzumuje tady tu platformu i do ranních hodin.
1: Jakou roli by v tomhle ohledu měli hrát rodiče a možná i škola? I na to se budu ptát, zůstávejte s námi.

0: Novákové.
1: Jaká rizika hrozí na sociálních sítích dětem, co jim může ve výsledku hrozit, a to nejenom vydírání, o tom všem si dneska povídáme s kapitánem Martinem Hronem z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a koordinátorem prevence kriminality. A dostáváme se k dalšímu bodu, děti, sociální sítě, ale jakou roli by v tomhle ohledu měli hrát rodiče a jakou škola?
2: No, často se zodpovědnost přenáší právě na školské prostředí nebo na samotné pedagogy, ale to je podle mě špatně. Škola tady není primárně od toho, aby toho jedince vychovávala. Jistým opatřením třeba školy může být nějaký zákaz používání telefonu v průběhu školního dne. Ale já sám jako rodič mám tu největší zodpovědnost za své dítě a proto ho musím vést tím správným směrem. A v rámci toho digitálního prostředí to platí vlastně tuplovaně, protože je potřeba, aby rodič mluvil s tím dítětem o obsahu již od útlého věku, prakticky v momentě, kdy to dítě

0: dítě začne používat mobilní telefon.
1: Čím se vlastně dostáváme k tomu, co by i policie doporučila právě rodičům, kteří vlastně děti nechtějí omezovat. Je to právě tahle ta cesta od toho útlého dětství je informovat o tom, co všechno jim tam hrozí.
0: No přesně tak, jako rodič, nebo i prarodič samozřejmě, musí mít za prvý sám přehled o rizicích, které mohou nastat v prostředí toho internetu, v online prostoru, a pokud samozřejmě tady ty znalosti nemám, tak je logicky nemůžu přenášet na to své dítě. A musím si zvážit otázku, kdy, kde a jakým způsobem to dítě bude konzumovat internet, a zvážit taky, jestli je nutné, aby dítě třeba na prvním stupni základní školy mělo nekontrolovatelný přístup k internetu. Hrozí spousta rizikových jevů, zejména kyberšikana, sexuální obsah. A co je důležité, tak hlavně nesmí být lhostejný k té dané situaci, že mi to nemůže být prostě jedno.
1: Na druhou stranu si pak říkám, že když to tomu dítěti všechno zakážeme, tak on v té třídě najednou bude jako divný.
0: Najde si třeba cestu u svého spolužáka.
1: Přesně tak, to je další možnost. Shareting, to je pojem, který probereme právě teď. Co přesně tenhle pojem znamená?
0: Sharenting jako takový znamená nadužívání sociálních médií rodiči, ale hodně často se setkáváme i prarodiči, a sdílení obsahu týkající se jejich dětí a vnoučat. Často si lidé myslí, že sociální sítě jsou tu od toho, nebo vznikly, že na ně patří úplně všechno, ale ona bohužel jako pravda je úplně jiná. A realita je taková, že prakticky ty lidi, kteří sdílí ty informace, rizika neznají a nebo si je nepřipouštějí.
1: Já si představuju ty babičky, co v dobré vůli fotí ty svoje vnoučata. No ale proč je dnes ten zmiňovaný sharenting tak rozšířeným fenoménem?
0: No, protože sociální sítě podporují sdílení osobního života. Jo. Jako Facebook, Instagram nebo TikTok jsou nastavené tak, aby lidé prezentovali momenty ze života. Jo. Sdílí se prakticky všechno. Fotografie novorozenců, první kroky, školní úspěchy, ano, sportovní úspěchy, denní režim, ale i osobní informace. Dalším důvodem, proč to tak je, je potřeba sociální podpory. Podpora od přátel, od rodiny, anebo rady od jiných rodičů.
1: Ano.
0: A za další si rodič buduje identitu rodiče. Pomáhá nám k tomu samozřejmě snadnost technologií, prakticky na pár kliknutí a informace se dostanou všude. Proč to lidi dělají, tak samozřejmě uchovávají se tam vzpomínky. Tvoří si složky s fotografiemi a tak dále. Ale co je hlavní problém, je normalizace chování, protože postupně se z toho stává společenský standard. A což je podle mě špatně.
2: V čem ale může být zmiňované sdílení fotografií nebezpečné? I to probereme v dnešním dopoledním rozhovoru. Zůstávejte s námi.

0: Špindákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes kapitán Martin Hron z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, koordinátor prevence kriminality. My hovoříme tuhle chvíli o šerentingu, o tom, když rodinní příbuzní stílí fotky svých dětí, protože se potřebují pochlubit na té sociální síti. Já je chápu, ale v čem může mít sdílení fotografií dětí nebezpečné?
2: No, největší problém je asi ten, že vytvářím digitální identitu někomu, kdo mě o to nepožádal a třeba ji v konečném důsledku ani vytvořit nechtěl, že jo? On se sám nerozhodl. V dnešní době už existují případy, kdy to samotné dítě žalovalo i svého rodiče, že mu vytvořil vlastně digitální stopu. Jo? Nebezpečnost spočívá zejména ve zneužití informací, fotografií, videí pro nějaké rizikové účely, jako jsou podvody, hodně často zmiňovaná kyberšikana, zneužití identity a další.
1: No, uvědomují si vůbec rodiče, že dítěti vytvářejí tu digitální stopu vlastně ještě dřív, než samo začalo internet používat?
2: No tak, kdyby si to uvědomovali, tak by se asi zachovali jinak, jo. Ten samotný jedinec by se měl vlastně sám rozhodnout, zda si chce vytvořit digitální stopu, anebo ne. Jo, problém je prakticky neznalost digitálního prostředí, neznalost těch rizik. Třeba takzvané facebookové děti, to dítě narozené po roce 2004 může mít prakticky zachycen celý svůj vlastní život na sítích, jo? Pak když někam přijde, tak se ji nemusí třeba představovat. Přesně tak. Dalším problémem je takzvaný komerční sharenting, což je vydělávání peněz na reklamní spolupráci skrze fotografie a videa, jo? Jisté influencerky sdílejí svým followerům fotky již od prvního ultrazvuku, kdy vlastně to dítě přijde o soukromí ještě před narozením, což se stává samozřejmě nejen u tady toho komerčního sharentingu, ale u běžných uživatelů. Platí samozřejmě to, že ne každý je na sociální platformě úspěšný, ne každý si na tom dokáže vydělávat sdílení fotek, ale ty data, které tam já jednou vložím, tak zůstanou už navždy v prostředí digitálním.
1: Je v tomhle ohledu cesta, když ten rodič má tu nutnou potřebu se pochlubit s tím dítětem, dát mu přes ten obličej nějaký obrázek nebo smajlíka? Je tohle způsob, jak ho ochránit?
2: No jistá cesta to samozřejmě je, ale i tak bych byl opatrný. Existují dneska už aplikace, které nám pozmění prakticky jakoukoliv fotografii.
1: Jaký obsah je vlastně obzvláště rizikový? Jsou to pouze fotky, videa, informace?
2: No, v dnešní době veškerý obsah je rizikový a dá se zneužít. Fotografie například pro kyberšikanu nebo k úpravám těch fotek. Tvorba deep news fotografií pomocí stýkacích aplikací. Fotografie sdělená na nějakou sociální platformu se dá upravit pomocí stýkacích aplikací. Videa se dají zneužívat třeba například ke klonování lidského hlasu. A osobní informace ke zneužití identity, prolamování účtů nebo kybernetickým podvodům.
1: To znamená, že my si v dobré vůli dáme na sociální síť fotku našeho 6letého Pepíka někde u školy a někteří chytří rychlí ho sfléknou a pošlou ho někam na stránky, kde to
2: samozřejmě otázka, proč by to ten člověk dělal, ale samozřejmě v dnešní době nevíme, kdo nás chce třeba nějakým způsobem poškodit.
1: Dít se to může. No, zůstávajte s námi, ještě nekončíme.

0: prožijte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: 30-letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity, hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Host Heli Dvořákové.
2: Hostem dnešního dobrého dopoledne je kapitán Martin Hron z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. My jsme si dnes povídali o digitální stopě, probrali jsme dostupnost sociálních sítí pro děti. Zaměřili jsme se taky na takzvaný sharenting, to je to, když rodiče a prarodiče sdílí fotky svých dětí s velkou radostí na sociálních sítích. V tomhle ohledu mě ještě napadá jedna věc. Pokud mám ten profil uzavřený jenom pro svůj okruh, vy už se usmíváte, pro svůj okruh přátel, i takhle může ta fotografie uniknout.
3: Tak samozřejmě uzavřený profil je jisté ošetření jakoby z mé strany, ale já musím zajistit, aby někdo z těch mých přátel, kterým to umožním, to sledování mého profilu, tu fotografii třeba nevzal a nepřeposlal někam dál. Pak samozřejmě se dostáváme tam, kam bychom byli i v běžném profilu.
2: No, teď přijde ta nemilá věc. Kam se fotografie z internetu mohou dostat a kdo všechno je vlastně může zneužít?
3: Tady tu otázku podle mě nedomýšlí mnoho lidí. Ty fotografie nebo videa samozřejmě si žijí vlastním životem prakticky po celou dobu, co jsou v online prostředí a dají se zneužít k několika účelům. Typická fotografie například narozeného dítěte sedícího na nočníku, nebo třeba dítěte, které se koupe nahé v bazéně nebo ve vaně, prakticky i hned končí na pedofilních komunitách po celém světě. Jako rodič bych se měl tady tu skutečnost uvědomovat, protože prakticky nejen, že vytvářím digitální stopu tomu svému potomku, ale tomu trendu, tomu sharentingu jdu vlastně naproti a prakticky tady ta fotografie mizí v prostředí internetu navždy. A kdo ví, kdo si s ní jakoby co dělá.
2: Takže v okamžiku, kdy třeba dítě doroste, tak se může setkat se svou fotografií úplně v jiné kombinaci, než byla pořízena.
3: Přesně tak, na nějakých určitých webových stránkách, upravenou a tak dále.
2: Je nějaká univerzální rada na závěr dnešního dobrého dopoledne? Protože já, co by matka 5letého dítěte, tak musím se přiznat, milí posluchači, měla jsem dneska dobrou náladu, dokud nepřišel Martin Hron a neřekl by všechny ty skutečnosti. Opravdu stačí jenom ta komunikace s těmi dětmi?
3: No, já bych začal komunikaci v dnešní době fakt od útlého věku, mluvit o digitálních technologiích, při pořízení prvního mobilu a tak dále. Samozřejmě pak záleží na tom jedinci, jak se zachová on sám, ale já tomu můžu hodně pomoct, že nebudu sdílet některé informace jak o sobě, tak o svých blízcích, o svých dětech. Můžu tomu hodně pomoci, samozřejmě 100% to vždycky jakoby není, ale aspoň já bych měl začít sám u sebe a nehledat třeba chybu na někým ostatní, když se něco stane.
2: Já děkuji za to, že jste byl dnes hostem našeho vysílání. Už teď se těším na další dobré dopoledne ve vaší společnosti. Určitě budu mít zase dobrou náladu z toho tématu, které otevřeme. Hostem našeho vysílání byl dnes kapitán Martin Hron z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, koordinátor prevence kriminality. Moc děkujeme za tuhle osvětu, protože jsem ráda, že zazněla, protože je velmi důležitá. Doufám, že se bude šířit napříč těmi generacemi a že už nebudeme zběsile sdílet fotky našich dětí. Mějte se hezky,
3: na shledanou. Já děkuji za pozvání, na shledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policisté dál pátrají po muži z Třebíčska, je nezvěstný a nemá u sebe léky. Ministerstvo průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání. Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být Španěl Denia. Odpoledne bude svítit slunce a teploměr ukáže až 33 stupňů. Máme pro vás zprávy. Vítá vás u nich Karel Pěška. Policisté nadále pátrají po 56-letém Radku Lahodovi z Třebíčska. Je nemocný, ale nemá u sebe léky, může být proto v ohrožení života. Na síti X policisté uvádějí, že hledaný měří asi 180 cm, má strniště a krátké prošedivělé vlasy. Na sobě by měl mít khaki mikinu, bílomodré tričko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí brýle s výraznými obroučkami, světle zelené a černé barvy. Pokud byste o muži věděli nějaké informace, kontaktujte linku 158. Malí fotbalisté z týmu Mongagua v Jihlavě přibírají další hráče. Vedle sportu se klub věnuje protidrogové prevenci. Hrají v něm hlavně chlapci z problematických sídlišť. Na začátku další sezóny posílil také o nejmladší fotbalisty od 5 let. Týmu Mongagua je v celé republice 20.
3: Kopeme si spolu a myslím si, že jsou šikovní jako kluci.
4: Martin přivedl svého syna a švagra. Oba ale patří do té kategorie těch úplně nejmladších kluků.
3: No, mám tak malýho švagra právě.
5: Ondro, Daník.
6: Jako my hrajeme fotbal a baví nám to.
4: Mongagua týmu jsou v celém Česku 20. První vznikl v Ústí nad Labem. Z Jihlavy Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozhodlo se sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
7: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
2: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům. Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Ministerstvo kultury letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Do akce se zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto nabízí stejnou možnost také na hradech a zámcích.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu. Ta je prý dvouletá v Česku, ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního trenéra nepotvrdila. Šéf Fatscher David Trunda na síti X napsal, že momentálně probíhají intenzivní jednání. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atletico Madrid, kde krátce působil i jako kouč. Pak dlouhé roky působil u mládežnických národních týmů Španělska.
1: Počasí.
2: V Humpolci nebo Telči je teď 26 stupňů, v Třebíči 28. Odpoledne očekávejte jasno nebo skoro jasno s průsvitnou oblačností. Teploty se budou pohybovat mezi 30 a 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte na 140. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané vozidlo. Další osobní auto je odstavené na 100. kilometru ve směru na Brno. A zdržíte se mezi 175. a 161. kilometrem ve směru na Prahu. Budete tam popojíždět v koloně. Šťastný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky na vaše přání, písničky pro celou Vysočinu. Takže zavolejte a udělejte někomu radost. A jaké je telefonní číslo? 22 155 49 99. A nebo pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Nejdřív napíšete slovo píseň a pak napíšete všechno nejlepší Aničce k narozeninám. Třeba bez háčku, bez čárek. No a jestliže jste na internetu, tak máme stránku vysočina.rozhlas.cz. Tam je takový formulář, ten vyplníte a rozjedem to na plný pecky, co říkáte. Tak jdem na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Řekni mi jeden uvěřitelný důvod, proč jsi přišel ráno v 5 hodin domů.
1: No, protože hospodskej už chtěl jít spát.
2: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
3: Písničky na vaše přání. Já už tady mám první přáníčko, píše Jarda Krátký. Ahoj Jardo, zdravíme tebe a všechny posluchače a rádi tě slyšíme opět v rádiu a přáli bychom si Kabáty, písničku Oni díky, a to posílá Jarda a jeho kolektiv z práce.

0: takhle na lavičce u řeky sedí dvě blondýnky a jedna povídá: hele, už jsi slyšela, že tu mají rybáři závod? Fakt jo, to se jim ale s těmi pruty bude špatně utíkat, viď?
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A další přání má Luboš. Zdravím všechny posluchače a chtěl bych popřát všem Martám k dnešnímu svátku, konkrétně Martě Jindrové z Humpolce, Martičce Kubátové ze Světlé a také Martě Strakaté z Větrného Jeníkova. Přeju vám všem všechno nejlepší a to posílá Luboš z Humpolce. No a vybral jsem písničku od Hanky Zagorové, Je naprosto nezbytné.

0: na facebookovou zeď jsem dala svoji fotku, jak jsem nenamalovaná. No hodně zaujala. Všichni mi začali psát, drž se, uzdrav se, jsme s tebou.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už je tady další přání. Ahoj Jaroušku, ráda tě opět slyším. Už jsem se na tebe moc těšila, moc si nám všem posluchačům chyběl. Jak jsi užil dovolenou, nám pověz. A pak prosím zaspívej třeba moje oblíbené Jiřínské léto. Díky, mám tě moc ráda, posluchačka Adéla. Dovolenou jsem si užil na plný pecky. Nevím úplně, jestli s tou dovolenou byly spokojený moje játra. To si úplně nejsem jistý. No a každopádně Jiřínské léto s radostí zaspívám a kdybys to chtěla slyšet naživo, tak s divnou partou to budu zpívat v sobotu na Henčovském festiválku. No a zvu taky všechny ostatní. A nebudu tam jen já, bude tam Karel Kahovec, Viktor Sodoma, výborná jihlavská kapela Oči a Pio Squad a Great. No a pak i tam bude krásný doprovodný program, takže můžeme jezdit na čtyřkolce, můžeme vyřezávat, můžeme lítat v letadle. To všechno bude v sobotu, teď první o 14 hodin v Henčově na hřišti. Ne na letišti, ale na hřišti. No a teď to Jiřínské léto, je to tady.

0: víte, co dělá činčila, aby měla děti? No to samé, co žena, aby měla činčilu.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Sedí takhle v létě dvě půlky zadku a ta jedna říká tej druhej, to je nuda, co? A ta druhá, zapaříme.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, další bude mít Štěpán. Dobré odpoledne, zahrajte prosím písničku Katy Perry, případně Chmíří Pampelišek od Slzy a písničku posílám Martě Zelenkové do Hořebníku k dnešnímu svátku a všem dalším Martám k dnešnímu svátku, ostatním, co dnes něco slaví. Letos uplynulo 230 let od narození mého čtvrtého pradědy, tak ho zdravím tam nahoru. No to je krásný, 230 let, panečku. Kdo by to byl řekl?

0: Nevyspala by ses se mnou za stovku? No dovol, taková já opravdu teda nejsem. Prosím, já ty prachy vážně potřebuju.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A další přání má Petra Pavlíková. Dneska slaví můj otec Vladislav Dvořák krásné 78. narozeniny a já bych mu chtěla popřát mnoho zdraví a životní pohody do dalších let. To přeje dcera s rodinou a vybrali jsme Vladimíra Mišíka a variace na renesanční téma.

0: ukázat svého chlapce. Tatínek se rozplakal a říká, tohodle spolužáka jsem neviděl už 30 let.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a teď tady mám dvě přání. Prosím zahrát písničku Kulatá. Pro radost děkuji moc Verča z Pelřimova. Verčo, já jsem před chvilkou zpíval Jiřínské léto, tak to necháme třeba na zítra. Může to tak být, jo? Děkuju. Když tak si to pust na YouTube. Krásný letní den. Normálně to je písnička od Pavlíny Filipovské a chtěla bych jí zahrát. Děkuji moc Majka z Třebíče. Tak normálně jsem tam dal úplně písničku normálně.
3: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster. A neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v půl třetí.

0: všechno, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hele, a tenhle znáš, jak se takhle vrátí eskimák z lovu a vidí, že jeho iglu je napůl roztáté, jo, tak vejde dovnitř a ptá se ženy, hele, že ty jsi měla zase zvýšenou teplotu.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Písničky na vaše přání. No já tady mám další přání a bude to na Střapatá nohatá holka od Marie Rotrové a přeje si to Adéla. Tak prostě jen tak. No tak jo, tak já to tady mám nachystaný, teda nemám. A už to mám, je to tam.

0: hrát karty a chodit do hospody?
1: Nemusím. Já to dělám úplně dobrovolně.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
5: A už tady mám další přání. Prosíme, zahrajte mému bratrovi k narozeninám píseň Příběh naší lásky. Přeju mu hlavně zdraví. Děkuje, babi Vlasta.

0: Zákazník si stěžuje v restauraci. Číšníku, ta ryba, co jsem si objednal, je syrová. To není možné. Sám jsem byl při její přípravě. Jo, tak mi vysvětlete, jak je možné, že mi chce splnit 3 přání.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, další má Iva Kočová. Zdravíme všechny regionáky a posluchače tohoto úžasného pořadu a chtěli bychom zahrát k nám na Chloupku, asi na Chloupku, na Sázavu, nebo Chloupku, kde právě teď grillujeme a posloucháme písničku Léto 95 od Marka Ztraceného. Moc děkujeme a pěkný zbytek léta. Tak já vám to posílám na tu Chloupku.

0: potkal jsem kamarádku a ta mi říká, hele, člověče, tak můj ex mě nechal kvůli podstatně mladší holce. No tak jsem si nabrnkla jejího otce a teď tomu Šumejdovi budu dělat tchýni.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, v této chvíli na telefonu už čeká Pavel z Jihlavy. Nazdar, Pavle.
3: Ahoj.
2: Tak co to bude a pro koho?
3: No, já bych chtěl asi, tak já jsem chtěl původně mužů, co jsem chtěl původně.
2: Jasně.
3: Já jsem chtěl DJ Kavinsky, protože ten dneska prostě odešel na věčnost, tak jsem chtěl od něj Night Call, ale ty si našel od DJ Kokra Night Call, je to tak?
2: Ano, přesně.
3: Tak pro všechny, kterým někdo odešel.
2: Panečku.
3: Tak, no, tak i takové věci prostě jsou součástí běžného života. Tak prostě tohle to chci nechat zahrát a jinak všem krásný, pohodový, slunečný den.
2: Tak jo, posílám Kavinskému,
3: ahoj.
2: Kavinskému a Kokrovi to posílám oběma do nebička.
3: Dobře. Fajn, díky
2: moc. Mějte klidný den, čau.
3: Ahoj.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, přesně tak, a mám tady ještě spoustu přání, ne všechno úplně splním. Dobrý den, prosím, písničku není nutno pro Justinku Jedličkovou z Pelřimova k dnešním narozeninám. Milá Justinko, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti, boží požehnání a ať se ti stále líbí ve školce a užívej si naplno prázdniny, to ti přeje celá rodina. Prosím o zahrání písničky, když nemůžeš, tak přidej víc u skupiny Miraj pro naši dceru Justinku Jedličkovou z Pelřimova, která dnes slaví své krásné páté narozeniny. Přejeme ti z celého srdce hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a božího požehnání, ať moc se nevstekáš, ať si ta nejšťastnější holčička pod sluncem, to vše a mnohem víc ti přeje mamka, Kikina, taťka, Joška a sestry Natálka a Maruška, zbytek celé rodiny, máme tě moc rádi a hezký den a děkujeme. Pak tady mám další přání. Dobrý den, dneska slaví svátek jedna z největších a nejlepších českých zpěvaček, legenda, členka skupiny Golden Kids, čtyřnásobná zlatá slavice Marta Kubišová, a já bych jí tímto chtěla popřát všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a vybral jsem písničku právě od Marty, a to Depeši. Mám tady ještě spoustu dalších přání, všechno nestihnu ani přečíst, zkusím přesunout něco na zítra, takže není nutno teď, mějte se a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Pátek bude v Česku až 39 stupňů. Meteorologové varují před požáry. V Jihlavském kostele svatého Ignáce pokračují restaurátorské práce. Počet mrtvých po zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na 18. Odpoledne bude svítit slunce a teploměr ukáže až 33 stupňů. Máme pro vás zprávy. Vítá vás u nich Karel Pěška. Do Česka se vrátily tropy. Teploty na většině území odpoledne překročí 30 stupňů Celsia. Zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů. Český hydrometeorologický ústav varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Lidé by měli zůstat ve stínu, dostatečně pít a omezit alkohol. V zaparkovaných autech by neměli nechávat děti ani zvířata. Dál také platí výstraha před požáry. Zatím na Vysočině a v krajích Plzeňském, Jihomoravském a Zlínském. Restaurátoři pokračují v obnově kostela svatého Ignáce na Masarykově náměstí v Jihlavě. Postupně čistí a restaurují výmalby na iluzivním oltáři a na stropě památky. Farnost plánuje rekonstrukci interiéru až do roku 2029. Kromě obnovy nástěnných maleb chystá i další opravy, vysvětluje technička biskupství brněnského Jitka Klementová.
3: Tím, že tady máme takhle postavené to vysoké lešení, tak se vlastně budou vyměňovat i ta horní okna, kterých je 10 a pokud bychom pak opravovali i empory, tak tam už je ten přístup mnohem jednodušší, protože tam je to vlastně okno dostupné z podlahy jako takové, anebo tady z malého lešení.
2: Počet obětí zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných osobách v troskách budov, včetně zříceného nákupního centra ve městě Kashima. Po otřesech tam nejspíše vybuchl unikající plyn, jak informují vládní zdroje. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto včera odpoledne místního času.
1: Sport.
2: Golfistka Sára Kousková má před sebou druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí zítra do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
4: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
1: Počasí.
2: V Novém Rychnově nebo Hubenově je teď 27 stupňů, v Libici nad Doubravou 29. Odpoledne očekávejte jasno nebo skoro jasno s průsvitnou oblačností. Teploty se budou pohybovat mezi 30 a 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 je stále velmi silný provoz mezi 175. a 161. kilometrem ve směru na Prahu. Připravte se na zdržení, budete popojíždět v koloně. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí, 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takovej jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50 než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak abys někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No, když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, nebo házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si ji pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale ne, je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem
0: nemyslel?
1: Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal. No,
0: tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit a mě to bavilo a bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže ta motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského.

S Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že jo, tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků.

0: páků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
1: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu takovým stresem.
0: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
1: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
0: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
1: ani
0: neberu.
1: Ani za zlato z olympiády.
0: ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že ta kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
1: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
0: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě posunout, jak mě naučit.
1: No,
0: jo,
1: a
0: byla výborná. Byla výborná,
1: let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. To, teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není... Je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde. A ono je to takový hezčí, než ten náš štáb. Že jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, kde se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy. Viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv. To znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje. Takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne. Je to vždycky
1: u vás. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že,
0: jak jste,
1: že jo.
0: Jak
1: že to
0: jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Takhle. Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomuji, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo mě, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šeberle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychlejc než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. A tak ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusil a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: zamiloval jste se do toho. Mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Senát odsouhlasil navýšení rodičovského příspěvku. V Třebíči začíná festival židovské kultury Malechaim. Při dopravní nehodě zemřel hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Zítra bude opět slunečno, teploty až 36 stupňů. Přinášíme zprávy. Pěkný den přeje Karel Pěška. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
0: Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Vedra nejčastěji způsobují lidem bolest hlavy, únavu, nevolnost a ospalost. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl praktický lékař z Nové Říše na Jihlavsku Oldřich Nosek. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a seniori. Prevencí jsou pro všechny věkové kategorie pokrývka hlavy, nošení světlejšího oblečení a dostatečný přísun tekutin. Lidé by měli své aktivity časově přizpůsobit počasí, doporučuje Oldřich Nosek.
3: Plánovat různé aktivity sportovní, třeba braní nebo večerní hodiny, případně co lze odložit i v pracovním prostředí, tak odložit třeba na jinou dobu, jiný den.
0: Podle Českého hydrometeorologického ústavu můžou teploty ke konci týdne dosahovat v některých místech republiky až ke 40 stupňům. Festival židovské kultury Malechaim dnes začíná v Třebíči zahajovacím koncertem v zadní synagoze. Letošní třetí ročník nese podtitul Svět v pohybu. Součástí programu budou mimo jiné ukázky bojového umění Krav Maga nebo přednášky o židovském skautingu a přesunu židovských komunit. V dnešní vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla organizátorka Eva Veškrnová.
4: Máme zase přichystanou třeba přednášku v sobotu v 18 hodin zemi nikoho, v roce 1938, uprchlíci a bezstátnost na hranicích středovýchodní Evropy od Michala Frankla.
0: Koncert začne dnes v 18 hodin a festival skončí v neděli. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard, informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista skupiny The Frames podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policistů ošetřili přímo na místě nehody, krátce na to ale zemřel. Glenn Hansard s českou zpěvačkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.
1: Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu. Ta je prý dvouletá v Česku, ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního trenéra nepotvrdila. Šéf Fatscher David Trunda na síti X napsal, že momentálně probíhají intenzivní jednání. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atletico Madrid, kde krátce působil i jako kouč. Pak dlouhé roky působil u mládežnických národních týmů Španělska.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem je právě 27 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Počátkách 29. V noci teploty klesnou na 20 až 17, v údolích lokálně až na 15 stupňů. Zítra zažijeme tropy, bude jasno, odpoledne polojasno, občas oblačno s malou pravděpodobností přeháníky, případně bouřky. Teploty vyšplhají na 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Chotiboři teď buďte velmi opatrní. V křižovatce ulic Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a Trčků z Lípy. Stala se tam nehoda, probíhá její odklízení a na D1 se stále zdržíte před Velkou Bíteší. Mezi 178. až 163. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolona. Zdržení se odhaduje až na hodinu. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme středu 29. července a pár minut po 14. hodině startuje dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tropické počasí a víkend jsou za dveřmi a my víme, kde bude nejlepšího strávit. Zajímá vás například, jak hrají housle ve zběsilém rytmu slovenského souboru Cigánský diabli? Už za chvíli vám prozradíme, kde si je můžete poslechnout na vlastní uši. Teď už ale gejzír Petra Kotvalda.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Nějaký vodní gejzír se bude od zítřka určitě hodit, čekají nás tropické teploty, ale kromě toho nás čeká také víkend. Ten už je tu za pár dní, tak je potřeba vědět, jak s ním naložit a kam případně vyrazit. My vás můžeme pozvat třeba na kostýmované prohlídky se zámeckou paní v Polné. Zavedou vás na nejzajímavější místa Polenského hradu i do jeho sklepení, a to v neděli hned třikrát během dne. Co všechno se ještě v našem kraji děje, ví Dáša Kubíková, kterou zdravím a přeji dobré odpoledne.
1: Krásné, teplé odpoledne. Opravdu nás čekají horké dny, ale na výběr máme přesto spoustu akcí. V sobotu to třeba bude Henčovský festiválek s naším Jardou Hypochondrem, ale také jeho hosty Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou. Nebudou jediní, hostů bude víc a program bude bohatý. Od 2 odpoledne můžete zamířit na Henčov u Jihlavy. Jsou tu i dvoje fantastické prázdniny v našem kraji. Až do soboty pokračují folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou s atmosférou, kterou jim dotváří zámecký park a spousta doprovodných aktivit. V pátek vystoupí Iva Bitová, no a sobotní závěr se ponese ve znamení Skotska a hudby z Velké Británie. No a zatímco se folkové prázdniny v Náměšti budou chýlit ke konci, prázdniny v Telči se rozjedou ve velkém. V pátek na úvodním koncertě zahraje Vlasta Redl s kapelou. Sobotní program doplní pravidelné závody dračích lodí na Štěpnickém rybníku. A co se koncertu týká, tak v sobotu to bude na nádvoří zámku kapela Vehyba a Pocta Zuzaně Navarové, a v neděli pak Bára Hrzánová a bratři Ebenové. No a pak to bude ještě dalších 14 naplněných dnů krásného festivalu.
0: Dášo, v úplně jiném hudebním žánru se nese festival Petra Dvorského, který začne v sobotu zahajovacím operním galakoncertem. Kam nás tedy pozveš?
1: Pozvu vás do Jaroměřic nad Rokytnou do kostela svaté Markéty. Od 19 hodin zazní na tom úvodním zahajovacím koncertě skladby především od Giuseppe Verdiho, a to v podání virtuózů z celého světa. No a protože festival nabízí koncerty na různých místech a v různých žánrech, tak hned ten další večer potěší festival návštěvníky v Novém Městě na Moravě. Bude to na nádvoří Horácké galerie ve velmi energickém a rychlém rytmu vystoupení houslisty Jaroslava Svěceného a souboru Cigánský diabli. Začíná se rovněž v 7 večer. A na závěr bych tu měla ještě perličku. V sobotu se konají tradiční jamské závody koní. Najdete je ve sportovním areálu v obci Jámy. Je to jenom kousíček od Žďáru nad Sázavou. Začíná se o 1:30 odpoledne a kromě toho závodu samotného bude k vidění i výstava staré techniky a program pro nejmenší návštěvníky. Ostatně těm bych ještě taky doporučila návštěvu Šlaghamru. To je zase na druhé straně od Žďáru. A tam se bude v sobotu celý den konat zábavná akce Věda hrou a bude to se spoustou pokusů a legrace.
0: Paráda, díky za tipy, a já našim posluchačům jen připomenu, že všechny ty další, na které se nedostalo, najdou na webu vysočina.rozhlas.cz a taky na našem Facebooku a Instagramu. Dášo, pěkný zbytek středy a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Taková bezstarostná jízda životem, právě o tom je písnička Joyride od švédského dua Roxette. Tak třeba všem, co v tuhle chvíli sedí za volantem a křižují vysočinské silnice, přejeme, ať hlavně dojdete do cíle v pořádku. Ostatně na cesty vyrazil i dnes náš regionální stopař. Stejně jako on, můžete i vy zavítat do Boru na Žďársku. Na stezku, která vás zavede třeba i do geoparku se dřevěnými sochami zvířat. Adela Zachová přímo na tomto místě je a za chvíli se nám živě přihlásí do vysílání.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Projít si naučnou stezku do Boru na Žďársku jel regionální stopař Adéla Zachová. Díky této stezce poznáte historii i současnost Borů, ale také jejich přírodní krásy. Další podrobnosti už přidá kolegyně a na stezku nás teď vezme sebou. Tak Adélo, pěkné odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne. Už jsem si prošla několik zastavení z 6-kilometrové stezky. Celkem je tady 36 zastávek a ty nás vezmou do různých míst tady v Borech, ať už do lesa, k soustavě rybníků, kamenolomů nebo třeba i do kostela. Také tu najdeme 3 interaktivní prvky. No a u každého toho zastavení je taková dřevěná tabule, kde se dozvíte zajímavé informace nebo si prohlédnete obrázky a fotografie o tom daném místě.
1: Jaká místa si už tedy stihla projít?
2: Bylo jich více, já bych vypíchla takové 3 zastávky, které mně se nejvíce líbily. Já začnu geoparkem, kde jsou ukázky hornin, protože dříve se tu nacházely minerály jako záhněda nebo růženín. Dále tu jsou umístěné dřevěné sochy zvířat, takže tady uvidíte srny, divoká prasata, jsou tu i žáby a spoustu dalších zvířátek. Potom jsem objevila analematické sluneční hodiny. Ty mají vodorovný číselník oválného tvaru a ukazují pravý sluneční čas. No a kdybyste náhodou chtěli zjistit, kolik je hodin, tak se musíte postavit na správné místo kamenné desky, zvednout ruce, no a tím vrhnete stín na některé z očíslovaných kamenů. Další zastávku bych potom jmenovala v lese, kde jsem byla. Jsou tam 3 velké hlásné trouby, těm se říká uši lesa a v podstatě se jedná o takové obrovské megafony z borového dřeva a jsou opravdu hodně velké, takže se do nich klidně můžete pohodlně posadit, lehnout a odpočinout si. No a zároveň, když si stoupnete k tomu jejich užšímu konci, tak si můžete poslechnout i zvuky lesa.
1: Je tohle místo vhodné pro každého? Komu bys stezku doporučila?
2: Určitě je stezka vhodná pro děti i pro dospělé. Děti kromě těch různých zastaveních můžou jít i na dětské hřiště. Pokud budete třeba i unavení, můžete využít mnoho odpočinkových míst, ale pokud pojedete třeba s kočárkem, že máte opravdu maličké děti, tak musíte dávat pozor, protože ne všechna místa jsou pro kočárek vhodná a dobře sízná. Takže a ještě přidáme jednu informaci pro ty, kteří mají rádi geocaching. Na stezce je totiž ukrytý několik schránek s keškami, takže když budete koukat, tak určitě spoustu objevíte.
1: Zní to fantasticky, hlavně si ale do baťůšku nezapomeňte přibalit dost vody, pokud se tam třeba o víkendu vypravíte. Regionální stopař Adéla Zachová se nám přihlásila z naučné stezky v Borech na Žďársku. Adélo, moc díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař.
1: Rostou na Dřínové hoře dříny? Poslouchejte dnešní příběh z Vysočiny, ve kterém si novou přírodní rezervaci projdeme. Teď už Michal Hrůza.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Nedaleko Karmolína na Třebícku vznikla na břehu Dalešické přehrady nová přírodní rezervace Dřínová hora. Má rozlohu asi 15,5 hektarů a díky specifickým podmínkám tam rostou vzácné druhy rostlin. Ochrana území by jim měla zaručit dobré podmínky pro růst a rozšiřování.
2: S botaničkou Ester Eckertovou stojíme na Dřínové hoře. Už jsme na Dřínové hoře?
3: My se budeme vlastně nořit do údolí Jihlavy, na ty horní hrany toho svahu, kde se zachovaly takové velice zajímavá otevřená lesostepní společenstva, která nám ukazují, jak ta vegetace tedy původně vypadala.
2: Pojďme třeba 100 let zpátky.
3: Byly to vlastně takové kvetoucí lesy, než se olistily stromy, tak tu byly spousty dymnivek, to jsou takový krásný růžový květinky. No a směrem dolů jsme se vraceli do takového toho bohatého podrostu lipových lesů.
2: Jdeme pod duby, vysoké trávy.
3: Ta tráva, to je třtina křovištní a ta představuje jednu z velmi výrazných druhů, které ničí vlastně ty původní přírodní biotopy.
2: Svah je prudší, prosvítá nám tam už vodní hladina, takže se blížíme k té hraně.
3: A když se vohneme, tak vidíme takovou růžici zelených listů. Má to krásné české jméno bělozářka a to je typický průvodce toho světlého dubového lesa. Ta bělozářka nám krásně ukazuje paměť toho porostu, jak to tady dřív vypadalo.
2: Někde tam pod tím dole jsou semínka a když tomu vytvoříme podmínky, tak toho tady bude víc?
3: Určitě.
2: Sestupujeme dolů.
3: Tady vidíte vlastně ten klasický obraz té lesostepní doubravy. Stromy jsou zakrslé relativně. Vidíte, že ten podrost vypadá docela jinak. Jsou tady sírově žluté rostliny.
2: Co to je?
3: Je se to lnice kručinkolista. Má vlastně centrum svého rozšíření v České republice právě tady na jihozápadní Moravě v kaňonech zdejších řek.
2: Jsme na Dřínové hoře. Najdeme tady, potkáme
3: Dřín. Určitě Dřín potkáme.
2: Člověk, když se s vámi baví, tak se bojí někam šlápnout, aby nešlápl na něco vzácného, co mě připomíná obyčejnou trávu.
3: Šlapání na prosté většině rostlin nevadí. Můžeme vidět další takovou zajímavou rostlinu. To je tolita lékařská. To jsou většinou tropický stromy.
2: Tady je to rostlinka.
3: No, je vázaná právě na zachovalé lesostepní nebo světlé lesy na svazích.
2: Jak chránit takovou lokalitu?
3: Přírodní rezervace je veliká šance.
2: Tady nehrozí vybudování cyklostezky nebo osazení nějakým turistickým mobiliářem.
3: Dřív turistovi stačilo projít se hezkým lesem a sednout si do trávy, dát si svačinku a to vlastně tomu území vůbec nevadí.
2: Netýkavka, ta sem patří?
3: Ne, to je takový přivandrovalec z Ameriky.
2: A stoupáme zase nahoru.
3: A tady máme ten Dřín na té trošku hlubší půdě. Dřín určitě řada posluchačů zná, to je takový to úplně první, co na jaře v parku nebo někde rozkvete.
2: Na podzim červené plůtky.
3: Můžete udělat marmeládu nebo se z toho pálí i pálenka, která na Slovensku má krásný název Drněnkovica.
2: Proč podle Dřínu pojmenovali toto místo?
3: To je teplomilný keř. On je poměrně striktně vázán na takové ty teplé oblasti a tady takový jako souvislejší, početnější výskyt dřínu končí.
2: Z Dřínové hory Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Kde si u

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přesně ve 3:15 zaspívala v dobrém odpolední Českého rozhlasu Vysočina skupina ABBA a my jdeme zjišťovat aktuální informace týkající se počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu je už připraven meteorolog Petr Minstr, kterého zdravím. Dobré středeční odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Stačí být chvíli venku a je nám hned jasné, že počasí začíná pořádně přitápět pod kotlem. Tak jaká je tady ta aktuální situace na Vysočině?
2: Tak jasná je i obloha, určitě jsou teploty už příjemné, hodně vysoké, letní, někde i tropické. Od těch 29 do 32 stupňů maxima, která tak nějak kolísají, tak dosáhla dokonce už třeba v Třebíči 33 stupňů a 3 desetin. Vítr pofukuje většinou od jihu nebo od jihovýchodu.
0: Jaké počasí nás čeká dnes večer a v noci na zítřek?
2: Ta situace bude stejná, dokonce se bude docela dlouho držet teplo, protože zítra už očekáváme i vysoké minimální hodnoty v ranních hodinách, takže se pravděpodobně může někomu špatně usínat. Ráno teploty od 20 do 17 stupňů, to znamená, někde může být už i tropická noc. V některých údolích to může být 15, tam budou ti šťastlivější. Jinak čtvrtek ten zůstane s malou oblačností po většinu dne, odpolední teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. V odpoledních hodinách bude krátce i zvětšená oblačnost, polojasno nebo i oblačno a můžou se vytvořit takové izolovanější přehánky, ze kterých nemusí ani tak moc pršet, ale spíše by kolem nich mohlo foukat. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka.
0: Taková tedy opravdu horká předpověď počasí od Petra Minstra z Českého hydrometeorologického ústavu. My zdravíme do Brna a přejeme hezký zbytek středeční směny, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Teď od nás s přáním dobrého odpoledne kapela Lucie s písničkou Sen a za chvíli nás v našem vysílání čeká dnešní zastávka zámeckého léta. Už se na ní připravuje i náš průvodce František Kinský.

0: Stejně jako v loni, i letos s námi můžete každý den navštěvovat ty nejkrásnější zámky Čech, Moravy a Slezska. Na jaké místo se podíváme tentokrát? To už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT 2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Senátoři posvětili navýšení rodičovského příspěvku a úpravu superdávky. Čistička odpadních vod v Jihlavě projde modernizací. Fotbalisté Staré Říše a Havlíčkova Brodu zabojují o postup v MOL Cupu. Zítra bude opět slunečno, teploty až 36 stupňů. Vysíláme zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát také přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelky z Hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, třeba u starobních důchodů.
4: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
2: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Norma počítá i s úpravou takzvané superdávky. Podpora na bydlení by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. A mezi zranitelné skupiny by měly nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Kompletní modernizaci čističky odpadních vod plánuje město Jihlava. Původnímu zařízení končí technologická životnost. Hlavním cílem prací je zajistit recyklaci bioplynů, které vznikají ze zbytkových kalů v čističce a dosud se jen spalovaly. Město chce plyn nově využívat pro samotný chod čističky. Radní už zadali přípravu projektu za 11 milionů korun. Následně magistrát na základě analýzy rozhodne, zda bude čistička jen energeticky soběstačná, nebo bude energii také vyrábět pro další potřebu, upřesnil náměstek primátora Radek Popelka z Hnutí ANO.
5: My jsme rádi, aby se v rámci této projektové dokumentace zvážila možnost a věříme, že se povede, aby tam byl možný vlastně externí příjem materiálu jako gastroodpady, což by nám opět velmi pomohlo právě při výrobě bioplynu a pozdějšímu získávání energií nejen pro čovku, ale potom už by se vlastně čovka mohla stát i energeticky aktivním zařízením.
2: Nové kolumbárium a pietní místo má Pelřimovský hřbitov. Jeho výstavba, včetně kašny nebo výsadby stromu, vyšla město na téměř 50 milionů korun. Radnice o něm začala uvažovat už před 6 lety kvůli nedostatku míst pro ukládání uren. Nové kolumbárium nabízí více než 1100 schránek a zvýší celkovou kapacitu na 3,5 tisíce.
6: Radnice chce v úpravách hřbitova pokračovat. V plánu je rozšíření parkoviště, úprava prostranství i rozšíření hřbitovní zdi. Počítá také s vybudováním poutní cesty od hřbitova až na vrch Křemešník. Hotová by mohla být příští rok. Teď město hledá dodavatele stavby. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Počet obětí zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných osobách v troskách budov, včetně zříceného nákupního centra ve městě Kashima. Po otřesech tam nejspíš vybuchl unikající plyn, jak informují vládní zdroje. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto včera odpoledne místního času.
3: Sport.
2: Jediné utkání má dnes na programu druhé předkolo fotbalového MOL Cupu. Od 18 hodin proti sobě nastoupí účastníci čtvrté ligy Stará Říše a Havlíčkův Brod. Vítěz v dalším kole narazí na druholigovou Vysočinu Jihlava. Postup do něj si už dříve zajistili celky Humpolce, Velké Bíteše a Chotěboře, naopak pro 6 dalších týmů z regionu, včetně třetiligové Vrchoviny Nové Město na Moravě, už letošní účast v pohárové soutěži skončila.
3: Počasí.
2: V Černovicích je právě 29 stupňů, v Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě 30. V noci teploty klesnou na 20 až 17, v údolích lokálně až na 15 stupňů. Zítra zažijeme tropy, bude jasno, odpoledne polojasno, občas oblačno s malou pravděpodobností přeháníky, případně bouřky. Teploty vyšplhají na 33 až 36 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zvyšte pozornost mezi Pávovem a Velkým Beranovem. V úseku od 112. po 119. km ve směru na Brno probíhá údržba, uzavřený je levý pruh. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět a půl minuty má na kontě středeční 15. hodina. Z Českého rozhlasu Vysočina přejeme pohodový poslech a dobré odpoledne. Jak se máme opalovat, aby to nezanechalo zdravotní následky? To bude otázka pro paní doktorku Irenu Zimenovou už za chvíli v dnešní Minutě pro zdraví. A k tomu si zahrajeme spoustu písniček, které nestárnou. Alice Springs, Jaromír Nohavica nebo i Olivia Newton-John.
3: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: pro zdraví.
1: Jak se máme opalovat, aby to nezanechalo zdravotní následky?
2: No, teorie je dobrá věc, ale dodržet to. Na prvním místě bych řekla postupně. Nepřehnat to s délkou prvního pobytu na slunci. Ono je to těžké, obzvlášť když jsme třeba u vody, schlazujeme se a necítíme horko. Jenže večer můžeme kňučet, protože nás ta kůže pálí a může nám být taky nevolno, můžeme mít úžeh. Při opalování je dobré vyhýbat se polednímu slunci a nezapomínat používat ochranné krémy. A ještě bych připomněla, že krémy nanášíme opakovaně. A i když je napsané, že jsou voděvodolné, nedá se na to spoléhat.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Už jsme to dnes slyšeli několikrát a ještě mnohokrát to uslyšíme. Na Vysočinu se vrací tropické dny. My se proto za chvíli vydáme k malému zatopenému lomu na Třebícku. Naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková nám řekne, jaký je tam zájem o koupání.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dost možná nejúspěšnější českou zpěvačku současnosti jsme si teď hráli v rámci Dobrého odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. To byla Eva Farna. I na Vysočinu se vrací tropická horka, teploty aktuálně atakují 30-stupňovou hranici. I proto lidé hledají osvěžení například na koupalištích, u rybníků nebo u zatopených lomů. Jeden takový je i na Třebícku, u Nové Vsi, nedaleko Okříšek. Na místě je reportér Daniel Zach. Dané, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já jsem si vybral lom, který je mimo takové hlavní cesty, ale to mi dalo celkem pěknou možnost už po cestě, ať už kolem lesních stezek nebo cyklostezek, zjistit, jak cenným nemajetným nehmotným statkem teď je stín, protože bylo vidět, že cyklisté se rádi zastavují tam, kde není ta cesta exponovaná, tam, kde je stín, tam, kde naopak bylo slunečno, tak se jich tolik nezdržovalo, nebo prostě jen projížděli. A projevilo se i to i tady u vápeného lomu Vápenka u Nové Vsi, protože když jsem dorazil, bylo tady spoustu lidí, kteří už od brzkého dopoledne si drželi těch několik míst ve stínu, která tady byla. Teď jsme, řekněme, v takové fázi střídání směn. Ti dopolední už opustili místo a čeká se, až sem dorazí, protože jsme v blízkosti Třebíče, lidé po práci právě z Třebíče a uvidíme, jak to tady zaplní a kolik stínu najdou. Já zatím držím místo ve stínu, takže doufám, že se mi to zadaří i dál. Tak jak ta kombinace horka s vodou dává tu příležitost a vůbec vábí k vodě, tak je to zároveň pro tenhle lom něčím z dlouhodobého hlediska rizikovým, protože dlouhodobě tady voda chybí, právě proto tady provozovatelé před chvílí zkoušeli a chtějí co nejdříve zavést takové skrápění skal, což je...
0: Tak vypadá to, že došlo k technické závadě, nicméně my se pokusíme opět s Danem za malou chvíli spojit znovu.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympik jako zamladá na Českém rozhlase Vysočina. A my se vracíme k zatopenému lomu u Nové Vsi nedaleko Okříšek, kde je i náš reportér Daniel Zach. Trochu nás pozlobila technika, ale už bychom měli být opět ve spojení. Dané, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se velmi dobře.
0: Výborně, tak zpátky ke koupání. Předpokládám, že počasí na řádění u vody bude ideální po celý týden. Je to tak?
1: No, soudíš velmi dobře, vlastně ty tropické teploty na ty má navázat i zítřek a nejteplejším dnem tohoto týdne. Potom má být pátek, kdy hydrometeorologové mluví i o možnosti, že v České republice opět může být na některých místech překonána až ta hranice 40 stupňů Celsia, což pravděpodobně tedy nespadne u nás na Vysočině, míváme o něco chladněji, ale i tak, i u nás platí několik výstrah, třeba výstraha před požáry, tady pozor na otevřený oheň ve volném prostoru, otevřený oheň v přírodě nebo v blízkosti lesu, a také je s těmito vedry spojeno zdravotní varování a upozornění silné zátěže na organismus. Platí to hlavně pro starší nemocné lidi, ale myslím, že to platí do nějaké míry o každého, komu není úplně blízké trávit čas v těch největších teplotách. Tohle s tímhle rizikem je spojeno doporučení od hydrometeorologů, aby lidé fyzicky náročné aktivity si nechávali na chladnější část dne, tedy hned ráno, anebo si vše odložit potom až na večer. Já teda preferuju ten večer.
0: Příjemný tip na ochlazení a také informace o počasí pro nás měl reportér Daniel Zach. Dane, díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Písnička z filmu, který získal rekordních 11 Oscarů, to byl Titanic Jamese Camerona z roku 1997. A tohle byla ústřední melodie z něj od Celine Dion, My Heart Will Go On. Na Českém rozhlase Vysočina si hrajeme i zahraniční písničky, které nestárnou, nejen ty české. Teď už dnešní vydání pořadu bejvávalo, které bude o magii starodávného léčení. Více prozradí Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: O magii starodávného léčení chorob. Neměli to ti naši praprapradědové lehké. Nemocí bylo víc a prostředků k jejich léčení míň. Doktoři nebyli, nebo jenom pro někoho, a tak se předkové odevzdávali do rukou božích. Případně pomáhali bylinkářky a báby kořenářky se svými lektvary, nutno podotknout, že někdy velmi účinnými. Také se zaříkávalo. Magicky očišťující význam měla i léčba vodou, zvlášť když pocházela z nějaké posvátné studánky, ale to jsme zpět u té vůle boží. Také všelijaké léčebné masáže a napravování mívaly svůj magický výklad, pokud je tedy prováděla osoba obdařená zvláštní léčebnou mocí. Zkrátka to, co bejvávalo běžné, totiž ona odevzdanost do boží vůle a důvěra v osud, nezabránili všemožným snahám lidí hledat či poznat budoucí vývoj nemoci. Za rozhodující byl v oněch starých časech považován podle tehdejších, ovšem uznávaných pověr, první den onemocnění. Nejhorší bylo onemocnět v pátek. Za nejlepší byla pokládaná doba, kdy ubýval měsíc. Ostatní dny byly děleny na dny zlepšení a zhoršení. Délka nemoci určovala i dobu pravděpodobného léčení. Mělo platit, že jak dlouho trvá, než nemoc dosáhne toho nejhoršího stádia, tak i tak dlouho jde dolů. Kýchání v průběhu nemoci předpovídalo brzké uzdravení. Naopak náhlá velká úleva v bolesti nebo pohyby, při nichž nemocný jakoby hledal v lůžku nové místo, věštili smrt. No a zítra o tom, kterak nebejvalo snadné na kole jezditi.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina, kde dospívala Jana Kratochvílová. V dalších minutách vás svým vtipem pobaví a možná i rozesměje Jarda Hypochondr. Zaspívá například Petr Muk nebo Pavel Bobek. To je hudební nabídka pro následující minuty. A chybět nebude samozřejmě ani dnešní dobrota Dáši Kubíkové. Ovoce na koláčích rychle hnědne, ztrácí lesk i barvu, ale my si s tím poradíme. Už za chvíli v našem vysílání.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Ládo, řekni fór.
1: Maminka jde se svou hyperaktivní dcerou k psycholožce. Dcerka začne běhat po čekárně a pokřikovat na čekající lidi. Maminka tichým hlasem povídá: Kamilo, buď v klídku. Kamilo, buď v klídku. Psycholožka říká mamince: No to je úžasné, jak takhle klidně dokážete Kamilu napomenout. Z Kamily tak jistě vyroste určitě přátelský a milující šťastný člověk. Kamila jsem já. Já jsem Kamila. Ten spratek se jmenuje Žofie.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Zpracováváte ovoce na všechno možné, džemy, ovocné knedlíky nebo koláče? My si dnes dáme pár tipů na to, jak zachovat ovoce na dezertech, dortech i koláčích svěží. Aby nepůsobilo unaveně, mají na to cukráři hned několik triků.
2: Určitě se s tím setkáváte často, hlavně v létě. Chystáte ovocné řezy nebo koláč, zdobíte dort a chcete, aby ovoce nestratilo nic ze své krásy. Co udělat, aby zůstalo jako čerstvé? Několik způsobů má v malíčku cukrářka Jana Blahová ze Žďárské provozovny Napečeno od Janči, protože je často používá.
3: Takže buď se používá jedlá želatina, existuje i ve spreji, anebo můžete použít, je to takový babský trik, a vlastně si dáte marmeládu merunkovou plus vodu, rozehřejete si to v mikrovlnce a potíráte a máte vlastně takovou glazuru. Takže na ty řezy toho ovoce se tohle potře a vypadá to lesklé, svěže a tak jako atraktivně.
2: Želatina je velmi snadný a častý způsob, jak ovoce ošetřit. 2 lžičky cukru, 2 lžičky práškové želatiny a 9 lžic vody se smíchají, nechají nabobtnat, rozehřejí se a pak, když je vše rozpuštěno, se ovoce potírá. Mně se zdá použití dalšího prostředku, želatiny ve spreji, ideální pro člověka, který nemá moc zkušeností, třeba jako jsem já. Ale sprej se doporučuje používat na větší plochy, protože má velký rozptyl. Na plech s ovocným koláčem to bude akorát. No a do třetice tu máme osvědčený způsob našich babiček. Meruňkový nebo jiný světlý džem rozpustit s vodou. Někdo přidává i malý panák meruňkovice. Společně promíchat, ohřát v kastrůlku na sporáku nebo v mikrovlnné troubě a mašlovačkou nebo štětcem potřít ovoce, které tak získá krásnou glazuru. Zkuste, jestli sklidíte obdiv okolí a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministerstvo průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání. Rodiny z Nového Města dostanou peníze na dětské kroužky. Ve věku 56 let zahynul při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. Zítřek čekáme slunečný s teplotami až 36 stupňů. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business, oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozhodlo se sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Minister průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
2: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
0: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům, Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. 1000 korun za školní rok na dětské kroužky můžou dostat novoměstské rodiny. Město si připojilo k systému Korenci na podporu lokální ekonomiky. Rodiče získají na každé dítě 500 korun za pololetí.
3: Příspěvek je určený rodinám s dětmi do 18 let s trvalým bydlištěm v Novém Městě na Moravě a místních částech. Od 1. srpna se můžou přihlásit prostřednictvím speciálního webu. Jeden rodič může zapsat všechny děti v rodině. Příspěvek využije zatím na kroužky v základní umělecké škole a v domě dětí a mládeže. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard, informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista skupiny The Frames podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policistů ošetřili přímo na místě nehody, krátce na to ale zemřel. Glenn Hansard s českou zpěvačkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Vance. Sport. Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santi Denia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že nadále probíhají intenzivní jednání. Počasí. Zítra opět zažijeme tropy. Očekávat můžeme jasno, odpoledne polojasno, občas až oblačno a také s malou pravděpodobností přeháníky, eventuálně s bouřkou. Teploty vyšplhají na 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrní teď buďte na silnici číslo 406 na příjezdu do Kostelce od Jihlavy. Havarovala tam 2 osobní auta, probíhá odklízení nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: I my jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici, ano. Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona je pořád stejná vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety, já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval, byly to fajn, prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží, ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě ano. Jednou je to nejlepší. Ano. A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednou pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro, ale
3: tak.
2: Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim si konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit, právě. Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě no, ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu, když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo, rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavé brýle, tak si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé jel metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce, možná, že i ten den té druhé trasy, tady byl. To byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel, někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano,
0: podstatě,
1: to bylo, no.
0: V podstatě jo. A to Bčko do divadla to stavili ještě
1: no, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22, mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom buraka, vole, a takhle tam na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že v 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že, tak jezdím zdarma, ale takový lízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik lidí? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já už jsem vlastně 10 let nebo kolik zadarmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, říkám, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny, tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04, a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jak moc

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus, Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, byste dostal v víkendu nějakou cenu na nějakém festivalu.
5: V sobotu, ano. V Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: Je to šok.
6: Říká,
5: no, trochu šok, ale teď jako... někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, oni, nevím.
6: Ale je to, že dala požilová vozráca, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme, mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: To je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutní nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu dobrý den?
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl chtěl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No je to všecko, co jsem si takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkal, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: Krásný. A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že jo, Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, to je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patříte na satel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kopal takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal

Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám.

0: Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směl. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty, ty nemluvný, ty odrotaček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala. O soudruhovi, já povídám, no teď já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový, jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už třikrát mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, tchýně koma, páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. To mám strašně rád. Ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle. Za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký dva trampové, jo, který tam v té vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampového. No a teď skončila ta báseň. Lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělní chvilka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry. Že jo? Takže
3: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době?
2: V té době, já si myslím, tohle v lidové škole u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
3: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čtete jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta je ta první byla, mami, pro co už jiný jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, to bylo... Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To z toho literátky máš. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Taky. A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru, možná to netuší, ale dovolal se, tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tůč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého rozhlasu, že on recituje básně, i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuju za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, no? Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, no. Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Chtěl zpívat. Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pivce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý srdce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit ho, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka, vybíráte si. Za dohledu Jiřího Lábu se na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko.
2: Bčko.
1: Dobře, děkujeme, rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Sokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně, myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa, ocitáme se na živnostenském úřadu, už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně, já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně,
7: no.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: Myslel vaší daně.
7: Naše daně.
8: Naše daně. Ano. Tak to musíme si
7: dobře. No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vlastně, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když no, to říká teď. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule, jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost, to je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondiáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalíte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám přeju taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Senát odsouhlasil navýšení rodičovského příspěvku. Jihlavská čistička odpadních vod projde modernizací. O postup do dalších pohárových bojů svedou souboj fotbalisté Staré Říše a Havlíčkova Brodu. Zítřek čekáme slunečný, s teplotami až 36 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
3: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
2: Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Kompletní modernizaci čističky odpadních vod plánuje město Jihlava. Původnímu zařízení končí technologická životnost. Hlavním cílem prací je zajistit recyklaci bioplynů, které vznikají ze zbytkových kalů v čističce a dosud se jen spalovaly. Město chce plyn nově využít pro samotný chod čističky. Radní už zadali přípravu projektu za 11 milionů korun. Následně magistrát na základě analýzy rozhodne, zda bude čistička jen energeticky soběstačná, nebo bude energii také vyrábět pro další potřebu, upřesnil náměstek primátora Radek Popelka z Hnutí ANO.
4: My jsme rádi, aby se v rámci této projektové dokumentace zvážila možnost a věříme, že se povede, aby tam byl možný vlastně externí příjem materiálů jako gastroodpady, což by nám opět velmi pomohlo právě při výrobě bioplynu a pozdějšímu získávání energií nejen pro čovku, ale potom už by se vlastně čovka mohla stát i energeticky aktivním zařízením.
2: Z vůbec prvního participativního rozpočtu v Osové Bytýšce na Žďársku nevzejde žádná investice. I když lidé přihlásili celkem 13 návrhů, obec pro nesplnění formálních náležitostí žádný nevybrala. Na tyto investice vyčlenila 250 tisíc korun.
5: Osová Bytýška využije návrhy jako pomyslný zásobník drobných nápadů pro plánování svého rozvoje. Už v létě obec plánuje podle přání obyvatel třeba doplnit lavičky v aleji k Třídvorskému rybníku. Prověří také možnost vybudování skateboardové U-rampy u základní školy. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc obyvatel přestalo platit omezení pohybu. Španělští hasiči na síti X oznámili, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává novou vlnu veder. Ta by měla podle španělské meteorologické služby trvat až do neděle a varuje také před extrémním rizikem vzniku požáru.
6: Sport.
2: Jediné utkání má dnes na programu druhé předkolo fotbalového MOL Cupu. Od 18 hodin proti sobě nastoupí účastníci čtvrté ligy Stará Říše a Havlíčkův Brod. Vítěz v dalším kole narazí na druholigovou Vysočinu Jihlava. Postup do něj si už dříve zajistili celky Humpolce, Velké Bíteše a Chotěboře, naopak pro 6 dalších týmů z regionu, včetně třetiligové Vrchoviny Nové Město na Moravě, už letošní účast v pohárové soutěži skončila.
1: Počasí.
2: V Libici nad Doubravou je teď 32 stupňů, v Hubenově nebo Vatíně 30. V noci teploty se stoupí na 20 až 17 stupňů, v údolích lokálně až na 15. Zítra můžeme čekat jasno, odpoledne polojasno a občas oblačno, s malou pravděpodobností přeháníky nebo i bouřky. Teploty dosáhnou tropických 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na výjezdu z Pelřimova na Tábor mezi Starým Pelřimovem a obcí Dubovice havarovala dvě osobní auta, dejte tam velký pozor. Stejně jako na D1 na 80. a půltém kilometru ve směru na Prahu stojí tam porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Otevíráme 17. hodinu a s ní také pravidelný pořad Den v kraji, tedy 60 minut, ve kterých si shrneme to nejzásadnější, co přinesl 29. červenec roku 2026. Zavítáme například mezi jihlavský tým malých fotbalistů, který si říká Mongagua. Chybět nebude připomenutí hosta dnešního dobrého dopoledne a zjišťovat budeme samozřejmě i počasí přímo u meteorologů. Tak příjemný poslech přeje z Českého rozhlasu Vysočina Petr Janáček.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Na Vysočině začíná další letošní vlna veder. Takové počasí nejčastěji způsobuje lidem bolest hlavy, únavu, nevolnost a ospalost. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl praktický lékař z Nové Říše na Jihlavsku Oldřich Nosek. Rozhovor s ním uslyšíte po skončení tohoto zpravodajského souhrnu. Policisté dál pátrají po 56-letém Radku Lahodovi z Třebíčska. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života. Hledaný měří asi 180 cm, má strniště a krátké prošedivělé vlasy. Na sobě by měl mít kaki mikinu, bílo-modré tričko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Pokud byste o muži věděli nějaké informace, kontaktujte linku 158. V Jihlavě restaurátoři pokračují v obnově kostela svatého Ignáce na Masarykově náměstí. Postupně čistí a restaurují výmalby a chystají také další opravy, vysvětluje technička biskupství brněnského Jitka Klementová.
2: Tím, že tady máme takhle postavené to vysoké lešení, tak se vlastně budou vyměňovat i ta horní okna, kterých je 10.
1: Reportáž k tématu nabídneme před 17:30. Pelřimovský hřbitov má nové kolumbárium a pietní místo. Jeho výstavba, včetně kašny nebo výsadby stromů, vyšla město na téměř 50 milionů korun. Radnice o něm začala uvažovat už před 6 lety kvůli nedostatku míst pro ukládání uren. Nové kolumbárium nabízí více než 1100 schránek a zvýší tak celkovou kapacitu na 3500 míst. Festival židovské kultury Malech Chaim dnes začíná v Třebíči. Třetí ročník odstartuje v 18 hodin koncertem v zadní synagoze. Do konce týdne organizátoři nachystali komentované prohlídky, přednášky, workshopy a divadelní představení. Zájemci uvidí ukázky bojového umění Krav Maga nebo ochutnají tradiční židovské pokrmy. To byl přehled regionálních událostí. Pěkný podvečer přeje Karel Piška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Další vlna veder se ode dneška vrací do Česka. I na Vysočině se teploty ve stínu pohybují okolo tropické třicítky. Potíže to může přinést především lidem se zdravotními obtížemi, dětem či seniorům. Jaké potíže horko obvykle způsobuje, popsal v rozhovoru s moderátorem Robinem Šalamounem praktický lékař z Nové Říše na Jihlavsku Oldřich Nosek.
1: Spíš ve většině případů jsou to ty lehčí naštěstí, protože jak můžeme kolem sebe vidět, lidé nějak se preventivně chovají, používají pokrývky hlavy a nosí u sebe často tekutiny, takže většinou to odbyde třeba nějaká bolest hlavy, nevolnosti, únava, ospalost, ale ve většině případů to tím skončí. Samozřejmě jsou pak i ty vážnější dopady, pokud teda člověk stráví dobu na slunci nebo v nějakém horkém prostředí další dobu, tak jistě pak ty dopady jsou závažnější. Může docházet samozřejmě k vážným poruchám vědomí, kvantitativně, kvalitativně, k výkyvům tlakům, k různým kolapsovým stavům, tak tam už potom je asi potřeba i nějaká lékařská péče, zásah, záchrannou službu a tak dále.
2: Jak se tedy před horkem chránit a které skupiny obyvatel jsou nejvíce ohrožené?
1: Chránit, tak to asi ty pravidla jsou všeobecně známá, to znamená nevystavovat se přímému slunečnímu záření, zejména v tou exponovanou dobu, řekněme mezi tou 10, 11 a 15 hodinou, používat ochranné krémy s vyšším faktorem, používat pokrývky hlavy, oblečení, spíš světlé barvy, využívat různá chladicí zařízení, větráky, různá klimatizační zařízení nebo zařízení vyrábějící mlhu, dostatečně teda pít, jo, plánovat různé aktivity sportovní, třeba na ranní nebo večerní hodiny, případně co lze odložit i v pracovním prostředí, tak odložit třeba na jinou dobu, jiný den, kdy to není tak horko.
2: Nejvíce ohrožené skupiny jsou tedy asi seniori.
1: Z těch ohrožených skupin jsou to určitě seniori, ale samozřejmě lidé jakékoliv věkové skupiny, které mají třeba nějaké vážné onemocnění, srdce, plic, ledvin a samozřejmě malé děti, kojenci, novorozenci, batolata, předškolní věk, to jsou asi ty nejohrožnější skupiny, které samozřejmě mohou mít vážné zdravotní důsledky.
0: To byl praktický lékař z Nové Říše na Jihlavsku Oldřich Nosek a vy na sebe opravdu buďte v horku opatrní. Mimochodem, jak se počasí bude vyvíjet dál, uslyšíte ještě v této hodině kolem 6:45 přímo od brněnských meteorologů.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina, 17 hodin 20 minut, to je aktuální čas. Při nedělní mši v kostele svatého Ignáce v Jihlavě teď možná bude víc lidí pozorovat dění kolem. Restaurátoři tam totiž právě opravují stropní výmalby a malovaný oltář. Jak to v barokní památce vypadá a dokdy budou opravy trvat, to uslyšíte už za chvíli v našem vysílání, a to hned po písničce Petra Habky.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: 30letá lékařka a misionářka Suzy Reinhardtová zasvětila život Tibetu. Pěšky i na koni překonávala horské průsmyky v mrazu a sněhu, prchala před bandity a hladověla. Všechno proto, aby léčila chudé a bezbrané v zemi, které se říká střecha světa. Příběh ženy, která se nikdy nevzdala, uslyšíte v sobotním díle.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Dva mladí Čechoslováci, Dan Mrkva a Emílie Nitschneiderová, odjeli v roce 1936 do Španělska, zachváceného občanskou válkou. Věřili svým ideálům a chtěli bojovat proti fašismu. Nedělní příběh nás zavede do polního lazaretu, kde dva lidé na prahu života hledali smysl i lásku uprostřed války.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Kocour se schoulil na tvůj klín, zpíval Petr Habka 5 minut před 6:30. Interiér kostela svatého Ignáce v Jihlavě zaplnilo lešení. Restaurátoři tam dočistili malovaný iluzivní oltář a teď pracují na odkrytí a opravě historických stropních fresek. Práce za skoro 45 milionů korun potrvají ještě 3 roky.
1: Vstupujeme do kostela svatého Ignáce. V kněžišti je teď asi 20 metrů vysoké lešení, na kterém se pohybují restaurátoři. Jeden z nich, Erik Fábry, teď čistí malovaný oltář.
2: Vlastně jemně, aby člověk prostě neodebral i tu barvu. Postup se skládal z odtupovávání jak nějakých zákalů, tak nějakých přemaleb. Nejdřív za pomocí destilované vody, následně změkčovadla a na konci se to stříklo ještě octovou vodou, která to měla jako celý zneutralizovat.
1: Změny v barevnosti fresek poznají návštěvníci na první pohled, říká technička biskupství brněnského Jitka Klementová.
3: Vlastně to, co tady vypadá velmi šedé, až skoro černé, tak vlastně se dostáváme do takové lehonce, světlonce, šedé barvy.
2: Jak
3: že
2: se
3: to nejsou,
2: vyčistilo?
3: Jako řeknu, černoušci, ale ano, budou ano. To tělové barvy.
1: Při restaurátorských pracích na stropě kostela odborníci podle Erika Fábryho pravděpodobně objevili i skryté malby.
2: Tak jsem objevil nejdřív asi 3 linky, koukám, aha. No, tak jsem začal škrábat vejš a tam jako je to, ten stav jako není úplně ideální, bo to je otázka, jestli to bude jako, budeme schopni z toho něco vyčíst, ale přijde mi, že tam zase jako nejspíš hlavá andělíčka.
1: Kromě oprav výmaleb kostela má farnost v plánu vyměnit i stará okna.
3: Tím, že tady máme takhle postavené to vysoké lešení a protože ta horní okna zasahují i do těch fresek, i do té klenby a výmalby, tak se vlastně budou vyměňovat i ta horní okna, aby tam právě se zajistilo, že tam nebude kondenzovat voda, že to nebude zase skapávat a že už se nebude muset zasahovat už do té restaurované výmalby.
1: Práce na interiéru kostela potrvají až do roku 2029. Památka bude ale po celou dobu návštěvníkům přístupná. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: A my už za pár minut budeme mluvit o tématu, které se dotýká prakticky každé rodiny. O dětech, internetu a rizicích, které se s online světem pojí.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Dopoledním hostem našeho vysílání byl dnes kapitán Martin Hron, se kterým si Hela Dvořáková povídala mimo jiné o tom, co ho v internetovém prostředí, co by policistu, nejvíc znepokojuje v souvislosti s dětmi.
1: Řekl bych, že se nejvíce opakuje kyberšikana formou poněžování a pomluvání v online komunikaci, například v chatovacích platformách, jako jsou WhatsApp, Viber a tak dále, kdy si samozřejmě často ty lidi, ale už od toho útlého věku zakládají různé skupiny nebo se do různých skupin přidávají a tam probíhá vlastně nejrůznější formu právě tady taky brašikana. Další častou formou je právě ta publikace záznamu, protože dneska ta mladá generace se často natáčí, prakticky při všem, a prezentují to na sociální platformy, ať už se jedná nějaký zesměšňující videa skrze sociální sítě nebo jiné. Co se týká samotného hatingu, to je nějaký verbální projev, kdy si v tom online prostoru prakticky směřuje na určitou osobu nebo skupinu osob, že se vyčlenuju například proti určité skupině osob a píšu na sociální platformy vlastně některé sdělení.
0: Ve čtvrtek bude hostem dobrého dopoledne Vendula Lešková, ergoterapeutka nemocnice v Novém Městě na Moravě. Uslyšíte třeba i to, jak se člověk po vážném úraze vrací zpět do běžného života.
2: Den v kraji.
0: Jeden chce bránit, druhý útočit, jeden přišel v dresu Barcelony, druhý Realu Madrid. Jihlavský tým malých fotbalistů Mongagua nabíral nové hráče i mezi těmi nejmenšími. Zakladatelé doufají, že fotbal bude fungovat i jako protidrogová prevence. Podrobnosti uslyšíte už po písničce Lenky Filipové. Ten kratičký.

0: Zamilovaná Lenka Filipová dospívala na Českém rozhlase Vysočina v rámci pořadu Den v kraji. 5:05. Jihlavský tým malých fotbalistů Mongagua začíná druhý rok svojí existence. Trenéři i většina hráčů jsou Romové. Tým má dát klukům z problematických sídlišť náplň času a nové kamarády. A navíc na prvním tréninku po víc než měsíční pauze nabíral i nováčky už od 5 let.
1: Dobrý den, tady je Mongagua Jihlava.
2: Sebastian, přezdívaný Punťa. Čeká, za chvíli se sám vyběhne mezi kužely. Teď jste měli přes léto trochu pauzu, chyběl ti fotbal?
1: Ten chodil každý den na fotbal.
2: S klukama, jo, si zakopal?
1: Sám.
3: Pojď, Punťa.
4: Chodím jako s nima často. Akorát jako furt jsem práci, že jo, tohle, takže není tolik toho času s něma furt chodit, takže jsme obvykle i na dvoře a takhle hrajem pořád, kopeme si spolu a myslím si, že jsou šikovní jako kluci.
2: Martin přivedl svého syna a švagra, oba ale patří do té kategorie těch úplně nejmladších kluků.
4: No, mám tak malýho švagra právě.
5: Ondro, Daník, jako my hrajeme fotbal a baví nám to.
2: Co tě baví víc, dávat góly nebo bránit?
5: Dává goly. Bránit.
2: Prozradím, vy máte jeden dres Barcelony, druhý dres Realu, takže to bude docela jako...
5: Rival.
3: Mezi sebou, chovat se slušně.
6: Čau, krásný.
3: A i venku. Jasný?
5: Mhm. A poslouchat.
3: 2, 4, 5, 6 dětí nových.
2: Trenéra Miroslava Gunara těší příchod nováčků, hlavně těch úplně nejmladších.
7: My máme to otevřené i pro všechny. Romy, Češi, Japonci, pro všechny to máme, autoři, Ukrajinci.
3: Koukejte se, jo. Posune a tyči. Jasný? A střílej, jo, nevane, střílej to. Střela dobrá, ale než vystřelíš, hráč ti vezme balón.
2: A už tak s klukama se hraný tady?
1: Ano,
5: jo,
1: jsme hodně.
5: Ano.
1: Se těším na zápas.
5: Tady jsme od 12.
1: Do Prahy.
2: Těší se Roman.
8: To je ta Barca.
2: Mongagua týmu jsou v celém Česku 2 desítky. První vznikl v Ústí nad Labem. Zakladatel Lukáš Pulko doufá, že se podaří kluky zabavit, ve fotbalu jim dát smysl. A může tak být třeba prevencí před setkání s drogami v pozdějším věku. Z Jihlavy Daniel Zach, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. Teploty na teploměrech stoupají a stoupat budou. V následujících dnech nás čeká další vlna veder. Podrobnější informace už budu zjišťovat u Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Konkrétně u meteorologa Petra Minstra, který je momentálně na telefonu. Petře, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Nejen tropické dny, ale možná i tropické noci nás čekají. Mám pravdu, jak to bude na Vysočině vypadat například dnes v noci?
2: V noci ještě ty teploty budou klesat většinou pod hranici 20 stupňů, bude to samozřejmě až na konci noci a k ránu, ale sem tam se nějaká ta tropická noc objevit může, 20 až 17 jsou minima, v údolích to někde může být i k 15 stupňům. Každopádně i to ochládání nebo vychládání teď večer bude znamenat, že se bude hůře usínat, protože zatím stále ještě teploty na mnoha místech přes 30 stupňů. Zítra nás odpoledne čekají teploty o něco vyšší, 33 až 36 stupňů, zpočátku bude jasno stejně jako v noci. Odpoledne se ale oblačnost začne zvětšovat, začnou růst kupovitá oblaka a na některých místech to může znamenat oblačno a dokonce i vytvoření několika izolovaných přehánek nebo i se může zabouřit. Nicméně tyto srážky by neměly být uhrnově významné, protože ten vzduch dole je hodně suchý. Co by ale mohlo být významnější je vítr, který z nich bude se rozšiřovat a bude kromě toho jižního mírného větru ochlazovat ten rozpálený vzduch.
0: Kdybychom se v rychlosti podívali na zbytek týdne, bude počasí ještě dál přikládat pod kotlem?
2: Ještě v ten pátek očekáváme teploty až do 38 stupňů, tam bude vrcholit ten teplý vzduch. Nicméně v sobotu a v neděli se tam čeká drobné ochlazení na teploty těsně nad 30 stupňů, stále ale bude minimálně v sobotu možnost té tropické noci.
0: Říká meteorolog Petr Minstr. Díky za informace, přejeme hezký zbytek středy a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Dalibor Janda, oheň, voda, vítr. Všechna témata pořadu Den v kraji jsme pro dnešek vyčerpali. Tím ale vysílání Českého rozhlasu Vysočina rozhodně nekončí. Hned po zprávách v 18 hodin už se na vás těší kolega Tomáš Vodrážka. Spolu s ním dostanou prostor ve vysílání vaše oblíbené dechovky pro Vysočinu. Tak třeba Martám, které mají dneska svůj svátek, můžete nechat zahrát nějakou pěknou písničku. Budeme rádi, když si naše vysílání naladíte i zítra. Tým našich reportérů už teď chystá spoustu zajímavých reportáží ze všech koutů našeho kraje. Petr Jenáček se loučí, mějte hezký zbytek středy a naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Senátoři posvětili navýšení rodičovského příspěvku a úpravu superdávky. Rodiče dětí v Novém Městě získají peníze na dětské kroužky. Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, nepřežil havárii na motorce. Zítra čekejte slunečno, naměřit můžeme až 36 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát také přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, třeba u starobních důchodů.
2: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
0: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Norma počítá i s úpravou tzv. Superdávky. Podpora na bydlení by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. A mezi zranitelné skupiny by měly nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. 1000 korun za školní rok na dětské kroužky můžou dostat novoměstské rodiny. Město se připojilo k systému Korenci na podporu lokální ekonomiky. Rodiče získají na každé dítě 500 korun za pololetí.
3: Příspěvek je určený rodinám s dětmi do 18 let s trvalým bydlištěm v Novém Městě na Moravě a místních částech. Od 1. srpna se můžou přihlásit prostřednictvím speciálního webu. Jeden rodič může zapsat všechny děti v rodině. Příspěvek využije zatím na kroužky v základní umělecké škole a v domě dětí a mládeže. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Při dopravní nehodě dnes zemřel irský hudebník Glenn Hansard, informovala o tom irská média. Podle serveru Irish Independent 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. When you climb the hill of vision,
4: as above, so it was below. Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. Českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
0: 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa hokejových juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat s hraním v Zámoří. Po půl roce v celku Jankenstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku za tým Saipa Lappeenranta. Se severským klubem se syn stejnojmenného bývalého kapitána pražské Sparty Richarda Žemličky domluvil na ročním kontraktu. Počasí. V Moravských Budějovicích nebo Telči je právě 31 stupňů, v Novém Rychnově 29. V noci teploty se stoupí na 20 až 17 stupňů, v údolích lokálně až na 15. Zítra můžeme čekat jasno, odpoledne polojasno a občas oblačno s malou pravděpodobností přeháníky nebo i bouřky. Teploty dosáhnou tropických 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Velmi opatrně teď projíždějte po dálnici D1 mezi 129. a 130. kilometrem ve směru na Brno. Je tam na vozovce vysypaný náklad, probíhá úklid. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Krásný podvečer s dobrou českou a moravskou dechovkou. Český rozhlas Vysočina vám bude v následující hodince plnit hudební přání a gratulace. Jsou tu dechovky pro Vysočinu, příjemný poslech.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Úvod dnešních dechovek pro Vysočinu obstarala v orchestrální verzi písnička Poslední korunu mám. Telefonní číslo 22 155 49 99 je připravené pro živý vstup do vysílání. Formulář určený pro vaše přání je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina a SMSky ty můžete posílat na číslo 90 011 04. Jenda Zluk vybírá další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši. Zdravím Rádio Vysočina, dneska mají Martičky svátek. Manželka má, dcera Marta, švagrová Marta Vondráková, přejeme jí hodně štěstí, zdraví, vitality, aby se jim dařilo, holkám, to jim přeje celá rozvětená rodina. A ještě bych chtěl dvou zahrát Martám, jsme spolu chodili do školy, Martě Prokšovi a Martě Mrázkovi dolů k nad hlavou. Děkuji ti, Tomáši, za vysílání a někdy naslyšenou, naviděnou. Ahoj.
0: Jen dotěším se na to. Všechno nejlepší přejeme všem Martičkám k svátku. Naslyšenou.

0: Hasiči z Kališť se dovolali do dnešních Dechovek pro Vysočinu a vybírají další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. V neděli bude probíhat v Jindřichovým Hradci slavná staletá pouť Porcinkule. Hasiči z Kališť se svými dětmi tam dlouhé roky na tuto pouť jezdějí. Proto chceme městu Jindřichu Hradec poděkovat za to, že tyto tradice stále udržují. Chceme vybrat Jindřichohradeckou polku od Veselky a tím, že udržují v Hradci tyto tradice, tak podporují českou identitu a stejné poděkování patří také do Jihlavy, do písniček pro Vysočinu, protože tím, že hrajete českou muziku, také tuto identitu podporujete. Velice vám děkujeme a naše poděkování patří jak do Jindřichova Hradce, tak do Jihlavy vám, kteří tyto dechovky obstaráváte. Velice děkujeme a nashledanou.
0: Mějte se hezky, děkujeme za uznání a písničku, vlastně takový tip na pěkný výlet do Jindřichova Hradce, posíláme.

To byla od Veselky pozvánka do Jindřichova Hradce na pěkný výlet. Však v Jindřichově Hradci je spoustu krásných míst, krásný zámek a také výborné koupaliště, takže v tomto parném počasí se to určitě bude hodit. Je tu další zkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Maria má dobrá matko pro paní Boženku Pavlu z Pelhřimova, paní Martu Hradeckou z Batelova a paní Martu Jandovou z Chaloupek k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, spokojenosti, boží požehnání, radost vznoučat, pohodu a příjemné letní dny přeje celá rodina Jedličkova. Písničku máme nachystanou a hrajeme rádi. Všechno nejlepší.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
3: V tuto chvíli také s paní nebo slečnou Danielou. Dobrý podvečer.
4: Dobrý večer. Já bych chtěla zahrát svoji tetě k dnešnímu svátku. Jmenuje se Božena a chtěli bychom jí zahrát pro radost písničku Když jsem šel z Hradiště. A přejíme jí s babičkou, mamkou a vlastně s celou rodinou všechno nejlepší k svátku.
3: Dobře, našel jsem dnes nahrávku Jošky Černého, včera jsme hráli Vacenoviáky, tak dneska si zahrajeme jinou verzi, doufám, že se bude moc a moc líbit. Danielo, vám děkuji za zavolání a krásný večer přeju a oslavte to hezky, naslyšenou.
4: Jo, děkujem, naschledanou.

0: Dnešní dechovky rozhodně nekončí. Je tu další posluchač a tím je pravidelný posluchač a odborník na dobrou dechovku Láďa Zíčina. Láďo, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Já vás zdravím, děkuju, že jste mě vzal do vysílání. Samozřejmě zdravím všechny posluchače a zvláště zdravím ženy jménem Marta, protože jsem pro ně vybral takovou pěknou polku orchestrální Zdeňka Gůrského Marta. Bude to hrát samozřejmě originál kapela Zdeňka Gůrského Gloria. Přeju všem Martám hodně zdraví, všechno nejlepší. To přeju nejenom Martám, i všem vám, i ve studiu. Ať máte hlavně hodně zdravíčka, ať připravujete ty krásné pořady dechové a lidové hudby. A předem děkuji za zahrání.
0: Dobře, písničku máme nachystanou, nebo spíš tu orchestrálku, ať se vám, Láďo, líbí a zase zavolejte s nějakou tou parádičkou, jak jsme si na to zvykli od vás. Tak se mějte hezky a krásný večer.
1: Ano, zavolám, krásný večer všem.

0: krásne zahraná orchestrálka s názvem Marta od Glorie Zdeňka Gurského. Jarda z Vyskytné je tu s další písničkou. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. A dneska bychom chtěli popřát, nechat zahrát pěknou písničku sestře Bože Bravunové do Kamenice nad Lipou k jejímu svátku. Písničku pošleme i všem Martám, teď je Martě do Rohozné, Martě Jandové do Chaloupek a všem Martičkám a všem Boženkám, které dneska slaví svůj svátek, přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. Vybral jsem písničku Tichou strání a Moravinku. Písnička bude i pro tebe, Tomáši, a pro všechny posluchače a všem přejeme hlavně zdraví. Jarda a Jana z Vyskytný. Děkujem ti moc a budem se těšit zase někdy. Naslyšenou, ahoj.
0: Já se také těším. Díky, Jardo, naslyšenou.

To byla Moravěnka v Dechovkách pro Vysočinu. Jsou tu pozvánky na následující víkend, kam zajet na pěknou dechovku. Už ve čtvrtek, zítra se můžete těšit na Jihlavské náměstí na Havlíčkobrodskou 12. Bude tam hrát a zpívat od 16 hodin. 1.8. tuto sobotu vás zvu do Herálce u Havlíčko a Brodu, kde budou od 13 hodin hrát a zpívat Božejáci. 2.8. v neděli krásný festival v Havlíčkově Brodě na náměstí od 15 hodin. Tam zahrají Havlíčkobrodská 12, venkovská kapela a také Rebelka. A ještě jedna pozvánka na příští neděli, vlastně za 14 dní. 8.8. vás zveme do Dolních Heřmanic, tam bude festival dechových hudeb, začíná ve 13 hodin. Je tady krátká SMSka. Mohli byste zahrát, prosím, Rožnovské hodiny? Máme je nachystané. Tak uděláme radost Rožnovskými hodinami.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: 18 hodin 40 minut pokračujeme dalším SMS-kovým přáním. Pane kapelníku, prosím, gratulanti z počátek jsou tady. Po včerejším malém Hošíkovi na dálku šoupněte tam hovoranský potůček. Moc děkuje Václav 66. Písničku máme nachystanou, hraje a zpívá Moravanka.

Hovoranský potůček v podání Moravanky dozněl. Je tady další SMS-ka. Prosím, zahrajte Haně Křepinské do Šlapánova písničku Tam nad mořem. Děkuje vám, Jarka. Veselku máme také připravenou a hrajeme.

0: tuto chvíli vybíráme písničku společně s paní Alenou ze Zvoňova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Já bych prosila písničku Žerivka. A prosila bych ji, chtěla bych ji poslat takhle manželům Hodovým a Jaruse Kypálkové ze Žerova. Vám bych ji taky věnovala. No a to je všechno. Je to pro hezký podvečer. Děkuji pěkně. Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.

byla Nýřaňanka a jejich želivka. Mám tady poslední dnešní zkaz a to je SMS-kové přáníčko. Prosím zahrát Jarouškovi, paní Tyráčkové, Sobkové a panu Hozovi z Brna, Honzovi tam má být z Brna, pěknou písničku, moc děkuje Verča z Pelhřimova. Vybral jsem písničku Zimní růže, tu má rád můj kamarád bubeník Aleš Boček, tak jemu, který poslouchá pravidelně, uděláme velkou radost. Dnešní dechovky pro Vysočinu jsou u konce, zase zítra v 18 hodin se těším na slyšenou. Tomáš Odrážka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Páteční teploty se přiblíží 40. Měli bychom omezit fyzickou zátěž. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Nové kolumbárium navýší kapacitu pelhřimovského hřbitova. Zítra čekejte slunečno, naměřit můžeme až 36 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Do Česka se vrátily tropy, v pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se mělo přechodně ochladit a na začátku příštího týdne teploty zase vzrostou. Horka znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
0: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji také platí varování před vznikem požáru. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologu se u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Nové kolumbárium a pietní místo má pelhřimovský hřbitov. Jeho výstavba, včetně kašny nebo výsadby stromů, vyšla město na téměř 50 milionů korun. Radnice o něm začala uvažovat už před 6 lety kvůli nedostatku míst pro ukládání uren. Nové kolumbárium nabízí více než 1100 schránek a zvýší celkovou kapacitu na 3500.
3: Radnice chce v úpravách hřbitova pokračovat. V plánu je rozšíření parkoviště, úprava prostranství i rozšíření hřbitovní zdi. Počítá také s vybudováním poutní cesty od hřbitova až na vrch Křemešník. Hotová by mohla být příští rok. Teď město hledá dodavatele stavby. Magdaléna Machová, Český rozhlas. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santi Denia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že nadále probíhají intenzivní jednání.
1: Počasí.
0: V Dukovanech je právě 32 stupňů, v Humpolci nebo Přibyslavi 30 a zítra můžeme čekat jasno, odpoledne polojasno a občas oblačno s malou pravděpodobností přeháníky nebo i bouřky. Teploty dosáhnou tropických 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 přibrzděte u Velké Býteše na 161. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané vozidlo. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes budeme rychle hotoví, viďte, paní magistro.
2: Jak se to vezme?
1: Dotaz je poměrně rozsáhlý, ale odpověď bude celkem jednoduchá. Napsala nám paní Jana, zdravíme vás, paní Jano, a díky, že máte důvěru v Hezky česky, a prosí o vysvětlení ve velké míře používaného pojmu islamista. V poslední době je to skutečně hojně využívané. Pochopila jsem to správně, je tím míněn někdo, kdo vyznává islám jako svou víru, je tedy tento výraz používán na stejné úrovni jako například křesťan, nebo je spíše porovnatelný s pojmem například arabista, germanista, tedy ten, který se zabývá arabskými či germánskými jazyky, nebo například literaturou, kulturou. Koncovka ista mi spíš sedí k osobám, které se třeba profesně zabývají předmětem zkoumání toho, co toto slovo v základu vyjadřuje. Tak jak to tedy je? Logicky vzato by skutečně to ista mělo znamenat někdo, kdo se tím zabývá.
2: Tahle přípona v tomhle významu funguje a někdy bychom se k tomu mohli třeba vrátit.
1: Tak třeba příště.
2: Dobře, ale v tomto případě jde o jiný typ slova, respektive pojmenování, ale abychom tedy byli konkrétní, islamista podle nejrůznějších definic je zastánce islamismu, přičemž ten islamismus je politická ideologie vycházející z náboženství zvaného islám. Takže je to, řekněme, politický termín a vzhledem k okolnostem, jak se různé systémy ideologické mají nebo nemají rády, je samozřejmě frekventovaný v rámci nějakých názorů. Jako analogii v určitém smyslu bychom k tomu mohli uvést například výraz sionista, což bylo rovněž politické hnutí, nebo je politické hnutí. Sionista je tedy stoupenec sionismu jako politického hnutí, které se opírá o definici národa původně spjatého rovněž s náboženstvím, tam konkrétně tedy s judaismem.
1: A co je tedy na stejné úrovni jako zmiňovaný křesťan?
2: Kdybychom chtěli označit toho, kdo vyznává islám jako náboženství, řekli bychom muslim.
1: Tak teď už to víte, paní Jano, a jestli vás tyhle koncovky zajímají víc, tak poslouchejte i příště. Vám děkujeme, paní magistro, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem, bude až 38 stupňů. Zprávy Žofie Nováčková. Dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila 2 auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned 2 nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Pardon.
0: A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak abys někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete... svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo.
0: To tak?
1: Takže... No,
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhle jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí. Nechybí mi to. Chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal. No,
0: tak a posledních. Užil jste si své a on 18
1: jo,
0: medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit a mě to bavilo a bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: a řekli, tak teď plav a buď to doplaveš nebo, ne, nebo nedoplaveš, no tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžké, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší. A hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavé, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
1: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
0: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
1: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku,
0: kdy... Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
1: ani
0: neberu.
1: Ani za zlato z olympiády.
0: Ani za zlato, no. Kolikrát ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
1: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
0: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
1: No,
0: jo,
1: a
0: ta byla výborná.
1: Deset let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. To, teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, dělá obsah.
1: Já to dělám velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde, ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Tyhle třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak před tím. Sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy. Viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv. To znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje. Takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo.
0: Je to pořád
1: stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že,
0: jak jste,
1: že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Takhle. Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo mě, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl. No. Naštěstí, kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou, trošku rychle, a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinej život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny. A zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusil a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: zamiloval
0: jste se
1: do toho.
0: A
1: mě to chytlo.
0: Kdo vás k němu přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky. Říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit. A... fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň jesně mi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
0: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
0: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5. kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Následuje pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte a vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: A vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dozadím. Ještě dál, je to krásný.
4: Ať můžete zazpomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem, pamatujete si to?
3: No karafiáty tenkrát, že jo,
4: byly. Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako jo. Každé rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo, vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Tak já se sem provleču. No.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli,
3: to,
4: jo?
3: No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Jste byli těsně vedle,
5: jo? No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak. Pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí. Tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo. Ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam vy jste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda se měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co...
4: Ukazujete na horní partii, ano?
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no, jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Vždyť jsem byla holka mladá.
4: Tak já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku.
3: Na koleno, ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: My jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: Nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak, no. Měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, že oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi o tom, po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako, že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se vyslovil první?
3: Přišel s tím Mirek, protože jo, pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo? No a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo? Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo? Tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo. No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, nebo já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi A oddávky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No, takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo, musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu. Že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo, že jste spolu. Tak jako bych...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě.
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, no. Co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když mám druhý den po porodu, řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Že se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo? No a bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví.

0: všichni o toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
1: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. co to dělalo s vaším mateřským citem?
0: No, tak v neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železnej deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla a on spadl do ty žumpy.
1: No to jde o život, ale...
0: No ale tam byla jen voda.
2: Byla jenom voda.
0: No ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Té vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
3: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
4: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
3: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
0: No teda, kávovar teda, no pane. Pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
5: Tenhle je na zrnkovou kávu.
6: Tak to je krásný.
5: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
6: No.
5: Odpoledne?
6: O půl třetí.
5: To už jsme dneska prošvihli.
0: No to, když už si dal teďka, ještě tu má. No.
5: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
0: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme, no to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba
2: to
0: někde
2: jdu.
0: Nemůže
2: dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
5: Kdo to bude obsluhovat?
0: No, tak
2: já všechno zkazím teď.
0: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
5: A máme tady i...
0: Kafe.
2: Ježiši.
0: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
5: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
0: Jo, no. To pečem často.
5: No,
0: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
5: Ať slouží.
2: Jo, moc krát děkuji.
7: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Devatenáct roků.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No, bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá. A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už vomdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce jako druhý den ráno, no tak jsem s ní jela do Hradce, no tak to trvalo vlastně roka čtvrt nebo roka půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
3: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, zemřela, no.

0: No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když... To je snad každý den si člověk vzpomene. I když to je už... Vlastně bylo to v 90. roce, jakože jo. Když zemřela. Takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá. Já jsem si počekala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je. No. Je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy je procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit. Takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak... Po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít, nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk. Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak. Ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě... Jsou si takový podobný, hubený, no, taky holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, anebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech. Po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. A babi nechtí kama, babi nechtí kama. No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No, to je pravda, no. Ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když jí chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix, jako tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké vždycky hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měla jsem ho šílený chlad.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená, jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi. No.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem mi nezažil.
3: Kdo navrhnul to první milování? Vy nebo žena?
5: No asi já.
4: No to určitě manžel. Protože já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Ono ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak toto jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím. Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kola, no, holt, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No to bych třeba, byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.
3: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden od toho druhého bojíte?
4: Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
5: Já to beru prostě. Každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
3: Jste šťastný?
4: Já si myslím, že jo.
5: Já jsem. To vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastný. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
3: I že se máte.
4: Máme se, no.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
4: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, no. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
3: Jak byste tu lásku k ní popsal?
5: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pánbu.
4: No, není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl, láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1 na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástrmanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špas.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf! Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem, Václave, na nějaký to abrakadabraka už starej.
7: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
7: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
7: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
7: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
7: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
8: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
9: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
8: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
9: Neberou.
8: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
9: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
8: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
9: Ach, jo, Tonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
8: Chcete snad říct, kanenko skákavá.
9: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
8: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
9: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
8: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
9: Ale jděte.
8: Dobře, zaplatím.
9: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
8: Dám, kolik si řeknete.
9: Ne, svýho Toníka neprodám.
8: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
9: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
8: Hastrmani.
9: Nevěříte.
8: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
9: Já vám říkám, že jsou.
8: Jo, leda v pohádkách.
9: A kdo je tedy tohle?
8: Přece Štika. Nebo Štičák.
9: Omyl. To je můj...
7: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
8: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
7: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
8: Není možná.
7: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
8: Povídačky?
7: Žádný povídačky, drahý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchej. Všecko začalo docela nevinně.
10: Tondo, pojď sem.
7: Co je, táto?
10: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
7: O čem?
10: O tobě.
7: Jo.
10: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
7: No to jo.
10: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až k hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
7: No, všecko ještě ne.
10: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve Štiku. Mm-hmm. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
7: To jo.
10: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
7: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
10: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Pulkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
7: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
10: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
7: No tak proč?
10: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
7: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
10: A co, láska? Toníku, zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
7: To se povídá?
10: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zvom vás. Je kluku Hastrmanská.

0: водичка, зграйся, то рибничка.
1: Є мене. То є панинка.
2: Ленек, було 20 а teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A kterýž pak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každýčkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opomenout nebo vynechat, je i knížka Josefa Ladya. Vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatelé zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch

0: cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Ha, pardie, rákos! To by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil, a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu, a hned zítra v noci zajedu do voděrat pro Mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda Mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostněn vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na staré vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých voděrat ke svému příteli Mulisákovi.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Hned tu první noc

po přistěhování do Syslova požádal Mulisák Brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky, a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl Mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba, a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli Mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v černých voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Mulisák nedělalo při strašení žádné škody, aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil, a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto.
To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský to byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaněček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noc

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvují.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku, tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody. Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat a vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedném místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsou 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám, já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele.
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm,
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě počkají,
0: ano,
1: protože
0: ano,
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. To mm-hmm, setka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc jak předtím. Jo? Takže
0: jo, že
1: člověk... Opravdu nedoporučuji nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuji to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm,
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm,
1: půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000. Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm, pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež, a v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost, no a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberta.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku Skrnova. Držte mě palce v žebikách. Vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako. Už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál a zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Takže přeju, aby se dovolali a to dobře. Je tak všechno k tématu. A každopádně dobře mě všechno černý nabilím, takže s vám absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v rodnaci a posluchače do Číninky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 6 měsíců, na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo. A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo. Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo.
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin nebo 40 hodin tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, ano, hodin.
1: No, to je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, a, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? On vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady?
1: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, profesor, to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude být 2 000 000 za těch 30 roků, jo? Po těch 7...
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A protože já už je to dělá 30 roků, no tak to je hodně peněz, jo?
0: No jo, on se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo. A já že mám leta, když ve 84 máte ráno od se vstávat a jít kontrolovat, jestli padá z nich nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starostí obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo?
0: Aha.
1: Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali.
1: A prostě držel pivo a kouřil, jo? No tak bum a 10 000 no. Pozdíl, jo?
0: No jo.
1: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by
1: no, to... No, takže...
0: Proklid.
1: To podstatě mám hodně za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnávám a tak, no.
0: Mm-hmm.
1: A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. Jak já, jak se mě zaměstnává a už jsou po smrti.
0: Tak, jo, když, jo, tak. Jo, tak jak život no. Přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, ano paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě...
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Je, já nemůžu, protože mám zlomenou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svolil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho narejcovala na chatu a zbyl jsem budování já a ten můj kamoš.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Vysočině tady u náměstě,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vyjetovat, ne?
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já, on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic, žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jen.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já jsem ztratil klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? No říkám, tady máš klíče. A došlo to tak, to už je takové 16 roků, když je na stavě Boží, jo?
0: Uh-huh,
1: uh-huh. A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano. Hmm.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbec, že jsi nechal tu svou. Já jsem totiž

0: od té doby jsou léčené.
1: Hmm.
0: A už je takové...
1: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
0: Když si na to vzpomněl, tak mě nadává.
1: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
0: Děkuji vám, dobrou noc.
1: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožrá je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě

0: domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. No to nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
1: Ano.
0: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval. Zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali nového právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svého materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfát, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukradl jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršelo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
1: Jo.
0: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to tak letálo. Takže
1: máte zkušeností víc než dost, že jo?
0: Víc než dost
1: a tímhletím.
0: Tak bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
1: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno
0: ano,
1: a zapsáno.
0: A všechno, aby se to... No, užili jsme si, nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
1: takže i když to bude spřátelit cokoliv, tak radši zapsat prostě.
0: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
1: No jo, říká se pořád, jak dělá přátelé. Velký,
0: no, moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
1: Ano, ale... ano.
0: Tak, to je tak.
1: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
0: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém, tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost a uklid, prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Mm-hmm. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, nebo že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom, a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Hmm. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někde na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce, nechali tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, no, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná byly něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: to pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrtě, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všechno podle představ.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, to můžu říct,
0: určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. No jasně, řekněte.
1: Tak to super. Tak teďka už je to tenhle víkend, takže těžko se, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano, ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
0: tak
1: bude
0: budeme třeba... budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: bude to ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super, tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Docela fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samoc těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, mm-hmm. a tak jsem přeladila tady na vás.
0: No, děkujeme za přízeň.
1: Mm-hmm. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčujou nějaké peníze.
0: Jo.
1: Mm. Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit.
1: Prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Mm-hmm.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, mm-hmm. teda půjčí,
0: ano, ano.
1: A do roka, že to vrátí. No, ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: Čili. A teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to. Ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50.
0: Jo, jo, tisíc, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali, no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo, prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále,
1: ano,
0: bavíte,
1: mezi,
0: jo?
1: Ano, sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty, ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40. Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak je to furt mezi náma.
0: No, a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no.
0: Nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo, a věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly to věci nevěřit. V pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: Tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině,
0: ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme, a je fakt, že se to pak může splést a pomotat.
1: Já věřím tomu,
0: stane,
1: ano,
0: se,
1: že ta sestra, jako, že není ulhaná, znám ju, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to visí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou ty sestry, někdy tak, jak tak se včera povídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš co, už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju. A
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Děkuju. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý. Abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ. No a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu? A pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Znáte, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pečný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo. A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět.
0: No.
1: Díky Evropu, díky němu, tak... A bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli, ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí. A tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, jak... která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese... Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo nevím, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi lidé, to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no
1: kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje,
1: to
0: no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi...
0: Celé vaší rodině,
1: Bystrého,
0: ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů. Ale víte, asi nejhorší na tom je, já jsem, mám bratra, rozvedl se, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a no a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, myšlenku, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste se psali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Pani Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva
1: ano,
0: sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem. Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechť je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, nashledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátší příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz? A on tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že si věříme, no, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo, nebo předmanželské smlouvy,
1: jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch, co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přeci nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš, tady bychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom,
1: ano,
0: jenom u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, jak se říká, šla se mnou.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to
0: nebylo. Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat a...
1: Bohužel lidi se mění třeba někdy
0: hodně. A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý květ. No a krátce po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Letická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak se mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak se mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už šel, už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil. No a pak, když už se uzdravil, tak mohl začít, jenom že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam vyplatil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala.

0: teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. Mm-hmm. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt se neměl k tomu k splácení, tak jsem mu potom zavolala. Mm-hmm. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený, a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo.
1: Ano, protože ano, ano. Mhm.
0: On, no tak on asi, jestli si to někde uvěřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil, vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak
1: doplatil všechno nakonec, teda jo, dokonce.
0: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem
1: ano,
0: mu půjčila.
1: Ano, ano, ano.
0: Abych to držela.
1: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
0: Protože jsem mu chtěla pomoct.
1: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
0: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu. Protože ano, když byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
1: Rozumím.
0: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, a to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo. A možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
1: Rozumím, rozumím.
0: Tak nějak ukončila ten kontakt.
1: No. Rozumím tomu, že to
0: nemám
1: tak...
0: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
1: Ano, ano, ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví. Když se něco přihodí, tak vždycky řeknou, kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
0: No.
1: Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Míl, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
0: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
1: Mějte se krásně a zase v Noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak vyjenování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No, vidíte to.
1: Že úžasné jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích a to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů z pojistku na dva roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice, což barák jako spláchlo. No a pak z celý vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišla s papírem, no, že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení, když jsem řekla tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo
0: jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože víš, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo. Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: Od 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne,
0: tak,
1: opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já
0: to,
1: to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce, a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězách a říkám, tak to byla asi jako moje dcera. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes na to mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. přiběhne z pošty a hned ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uhaněla a říkám, tak to ne.
0: Už se neobjevovali.
1: Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Hmm. Byla jsem kdysi v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kteří jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věce.
1: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že má pět dětí. A měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není problém.
1: Jako, půjčila jsem mi peníze a z hodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajdem si tam na večeři. A ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem jí na ten lístek napsala, jestli jsi nakromí děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že tady dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy.
1: Jo?
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No a pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, středečně čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz. A přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. Pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude tak jako vždycky v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno, dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vidělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže Horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a do kolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce Horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu Českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem Horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 16 hodin dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když Horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte. Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených, neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropu. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomě a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla Světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.

Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila sněhobílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvočí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadít, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin, stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě, úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celéru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část z Kahalovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? No, ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů. 11.45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče vzdálenost 80 metrů. 12.10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů. 13 hodin. Vrcholek. Vzdálenost 20 metrů. 13.30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No, tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře:
4: Co to má znamenat?
2: Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízeli. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.